0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Telefonní číslo 210 323 323 je vám k dispozici od půlnoci až do 6. hodiny raní a na něm už čeká kamionička Niky. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ty jsi mi prozradila, že jdeš na Moravu, viď? Kolik ti ještě zbývá kilometrů?
2: Tak mám 170, takže ještě tak 150.
1: No a prosím tě, jak dlouho děláš vlastně tuhle tu profesi?
2: 4 roky.
1: A? Baví?
2: Baví, no, ale tady ty noční jízdy jsou trošku náročný, takže...
1: Hele, zase má to tu výhodu, že je menší provoz a samozřejmě tím pádem méně kolon a dalších takovýchhle těch, bohužel, nešvarů, který vlastně jako vidíme přes den. Ale zase na druhou stránku třeba ta zvěř a takovýhle věci, člověk si na to prostě musí dávat
2: pozor.
1: Pojďme k muzice, protože tematicky, když jdeš teda na Moravu, vybrala si Vesnu, Ega a song Morava. Komu to chceš věnovat?
2: No hele, tak já bych to poslala určitě tobě.
1: Děkuju.
2: A všem, kteří pracují, hlavně teda kamionákům a kamionačkám. A všem prostě, kteří teď se jsou nějak vzhůru a poslouchají, no.
1: Niky, děkuji, že jsi se ozvala zase někdy. Ahoj.
2: Já děkuju, měj se krásně. Ahoj.
1: A kysáci, jaká bude další muzika? Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět.

0: Fool's Garden Lemon Tree, to je muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss a já už na našem telefonním čísle 210-323-323 vítám věrného posluchače Štofu. Ahoj!
1: Na zdravíku.
0: Zeptat se tě, jakou máš noc, by bylo skoro jako házet hrách na zeď, protože předpokládám, že jsi opět na svých cestách, viď?
1: Tak, makám do roztrhání těla.
0: Hele, a jak dlouhá je třeba tvoje směna?
1: Hele, já začínám, dejme tomu, v těch 11:30 vyrážím. Mm-hmm. A tak do těch 11:00.
0: A máš to jako na dvě točky, nebo to zvládáš na jednu?
1: Na jedno naložení, na jedno naložení. Mm-hmm.
0: Takže předpokládám, že máš nějaký chlaďák, viď?
1: No, a nějakých asi, já nevím, 55 zákazníků.
0: A kilometry?
1: To je jako, že jezdím tady část jako jižní z Prahy a okolí Prahy, takže nějakých, já nevím, 130 kiláků asi.
0: Jo, tak to docela rád, jo. No, pojďme každopádně na muziku. Vždycky vybíráš Daddy Yankeeho a Gasolínu, nejinak tomu je i dnes. Komu to chceš poslat?
1: Jo, tak to by do studia.
0: Děkuju.
1: Všem, co musíme v noci makat. No, asi všem pohodovým lidem.
0: Děkuju, že jsi ozval a hlavně šťastnou cestu. Ahoj.
1: Kubíku, díky, měj se, čau. Kiss.

Ladíte Radio Kiss. Co byste kysáci řekli na to, že bychom my jako tým dorazili do vašeho města? Na našem facebookovém profilu totiž můžete sami psát, kam bychom měli dorazit 22.10. na Lampionový průvod. Takže pokud nemáte Facebook, doporučuji si ho alespoň na tuto aktivitu založit. No a zároveň sledujte Radio Kiss na všech sociálních sítích a na YouTube, aby vám nic neuteklo. A mimochodem, lampiony jsou naší doslova žhavou novinkou na Kiss Shopu. Tak tam jukněte, kiss.cz. Teď už Bon Jovi, It's My Life. Právě teď na Kissu.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Další muziku diktuje Michal, který využil mobilní aplikaci Rádia Kiss. Tak co to bude? Ahoj.
2: Nazdáre Kubí, prosím tebe, byl bys tak hodný. Já dneska zaskakuju za kolegu, takže místo vstávání je ve 3 ráno, dneska budíček v 1 ráno. Tak něco na probuzení, nejlépe, jestli by bylo možno od DJ Lucifer Zlato, pojď na to. Bude to pro všechny, kteří makají, až se jim kouří od rukou, od hlavy, od všeho. Moc krát díky a pěkný den, čahoj.
1: Když si vybral tuhletu hudební pecku, tak tady mám ještě jeden vtip od Julia. Ale zároveň trošičku varuju, že pokud teď pijete nebo máte děti, tak bych to na chviličku slumil a já radši dám upozornění.
0: Rádio Kiss upozorňuje, že v následujícím pořadu padají sprostá slova, proto by ho neměl nikdo poslouchat.
1: Vejde otec do pokoje dospívajícího syna, no a ten je právě v choulostivé situaci. Má vibrátor v anále. Otec se na něj nešťastně podívá a říká, no to si snad děláš prdel. OK, tak tím uzavírám samozřejmě kolečko a kroužek vlastně takhle těch vtipů, co jsme tady řešili v minulé hodině. Teď už DJ Lucifer, Zlato, pojď na to, na Kissu.

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.

0: Kysáci, pokud se o vás pokouší teď únava a padají vám víčka, tak věřím, že následující hudební výběr vás dost probudí. Peťo, co to bude? Ahoj.
1: Ahojky všem. Já bych chtěla nechat zahrát písničku od Jason Status, Badadan. A abych se trošku rozproudila, když už jsem na té noční, a bude to pro všechny, co jsou vzhůru, co poslouchají, ať nám to hezky uteče. Děkuju moc.
0: Péťo, díky za tenhle ten hudební výběr a jaký bude ten další, kysáci? Dejte vědět a teď volume doprava.
2: Radio Kiss. Kiss.
3: Badadan, badadan. Anyway we see them, we a bang pan another one. Boss up 4-5, Nanko 1, Remington. Any boy, this balaton, they mean a Killington. Bad man, you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife a fun.

0: Polovina nočních jukeboxů je za námi a my jdeme do té druhé s Alice DJ na Kissu.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Jukebox. Kysáci, prozradím, že se můžete těšit na Miley Cyrus nebo třeba Marky Mark a Prince Italo Joe Happy People, ale ještě předtím si dáme hudební přání podle Nikči.
1: Ahojky, tady Nikča a Lucka z Teska Zelstok, jsme v práci úplně sami na noční, jsme chtěli něco, aby nám to uteklo, tak jestli tam máš, prosím tě, od Kalina Superstar nebo něco od Kalina, budeme moc rádi, zdravíme všichni na noční, čau.
0: Superstar tady bohužel nemám, ale věřím, že Hannah Montana od Kalina tě určitě taky potěší. Radio.

0: Marky Mark, Prince Italo Joe, Happy People, to je muzika, která dohrála a já už na našem telefonním čísle 210 323 323 vítám Jiřího. Jirko, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno, zdravím tě.
0: Kde nás ladíš?
1: Teď momentálně za Ostravou na dálnici směrem na Prahu.
0: A začal jsi teďka nebo už to nějakou dobu ladíš?
1: Začal jsem, jak jsem přejel vlastně hranice ze Slovenska, tak jsem naladil hned kytko.
0: Hezky. Tak pojďme na muziku. Vybral si Chemical Brothers a song Go. Komu to chceš věnovat?
1: Tak nejdřív mojí rodině, která ještě spinká na Slovensku. Mm-hmm. A pak všetkým kamionákům, ať dojedou do cíle, jak se říká, kolečkama dolů. A tobě, ať ti to rychle uteče.
0: Moc krát děkuju. Zase někdy na Kisu. Ahoj.
1: Děkuju. Ahoj. Měj se.
0: A kysáci, pokud čekáte na naši rubriku Tajemné povolání, za chvíli se dozvíte, jak se registrovat. Kiss Radio.

0: Ladíte pondělní noční juboxy s Kubou a stejně jako každý týden, ani dnes nepřijdete o pravidelnou rubriku Tajemné povolání. Nejdřív vám vysvětlím, o co vlastně jde. Na začátku další hodiny, to znamená krátce po 16:15, někomu z vás zavolám. No a společně dáme dohromady 3 indicie, na základě kterých budou ostatní posluchači Rádia Kiss hádat, cože to děláte za tajemné povolání. Ale abychom mohli vůbec tuhletu rubriku rozjet, potřebuju tu nějaké dobrovolníky, kysáky a kysačky. No a jak se registrovat? Využijte apku, tam je tlačítko soutěž, no a nahrajete jen jméno a povolání. Nic víc, nic míň. Hlavně mít vyplněné telefonní číslo, abych se vám vlastně dovolal. Takže ještě jednou soutěž, jméno, povolání a pak doufat, že si vyberu právě tebe.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss Radio.

0: Kysáci, registrace do rubriky Tajemné povolání byla již spuštěna a musím přiznat, že mě překvapilo, kolik posluchačů se hned registrovalo. Nicméně ani jedna holka, samý kysáci zatím. Tak uvidíme, jestli se to změní. Teď ale jdeme plnit hudební přání podle vás.
1: Noční jukebox.
0: Možná kysáci jste teďka někde na cestách, nebo jste někde na noční, nebo možná hrajete deskové hry, stejně jako Ráďa.
2: Čau, prosím tě, pustám od skupiny Chaos Vodopády. Jo, a stále hrajem deskovky, zde Ráďa.
0: Všiml jsem si toho, že si zanechával právě hlasovku i Alexovi, a teda obdivuju, že ještě o 3:30 ráno, teda panečku, tak doufám, že budete dál ladit Radio Kiss.
1: Kiss Radio.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Znáte to, kysáci, když máte v práci kolegy, o které se můžete opřít, které máte rádi, tak přesně takové má Pepa.
2: Ahoj Kubo, tak zase vyrážám z Valachů, z Nedašovej Lhoty Betonova, tam k vám do Čech. A zahraj prosím tě mojím dvům spolupracovníkům, kteří si krásně spí a domluvili se, až když jsem spal, že tam budou až na 9 a já tam budu jak blbec hodinu a půl čekat, ale hlavně, že se vyspinkaju, čau.
1: Ajajajajaj, a co budeme hrát, nám prozradí Pavel.
3: Dobré ráno, tady Pavel, šéf kuchař. Prosím, zahrajte zase pro můj skupinku skvělých lidí do kuchyně Del Restu na Parker v Chomutově. Nějakou megapecku, třeba 666, Attention, prosím. Jestli můžu poprosit na čtvrtou hodinu. Děkuji, mějte se, čauko, čau, čau.
1: Je to sice krátce před čtvrtou hodinou, ale věřím, že ti 666 udělá radost. Attention v našem playlistu prozatím chybí, což zkusím samozřejmě změnit, ale věřím, že Amok je podobná liga a udělá ti úplně stejnou radost. A připomínám, že zbývá několik málo minut, abyste se registrovali do rubriky Tajemné povolání.

0: Registrovali jste se do rubriky Tajemné povolání, tak právě teď si připravte telefon, někomu jdu volat.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Máte postřeh? Dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V nočních juboxech Rádia Kiss.
1: Kysáci, jak zaznělo, ano, i dnes se můžete těšit na naší oblíbenou rubriku Tajemné povolání. Přiznám se, že vždycky vybrat jenom toho jednoho nebo jednu z vás je strašně nelehký úkol. A dneska jsem si říkal, víte, jak to udělám? Vezmu si prostě toho prvního, kdo byl úplně nejrychlejší. A tím je Petr. Petře, vítám tě v éteru, ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Tak, naším úkolem teď bude dát posluchačům tři indicie, na základě kterých se budou snažit celou tuhletu hodinu uhodnout, cože to děláš za tajemné povolání. Pojďme na první indici.
2: Znalost izometrie.
1: Jaká je druhá?
2: Čistá práce.
1: A pojďme na třetí.
2: Je to o počtech.
1: Tak já to ještě jednou, kysáci, zopakuju. Petrovi indicie jsou znalost izometrie, čistá práce a je to o počtech. No tak jsem moc zvědavý, jestli dneska uhodnete, co Petr dělá za tajemné povolání. Pojďme ale na muziku, chtěl si Vladis a Nicole, Žijem pre moment. Komu to chceš věnovat?
2: Úplně všem.
1: Peťo, užij si nejenom muziku, ale i tuhle hodinu, protože ta patří tobě. Ahoj!
2: Díky, měj se pěkně, ahoj!
1: A vy, kysáci, využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a já se těším na vaše tipy.

0: Posloucháte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Petra. Ten nám dal 3 indicie, na základě kterých se snažíte v téhle hodině uhodnout, cože to dělá za tajemné povolání. Ty indicie jsou znalost izometrie, čistá práce a je to o počtech. Já už na našem telefonním čísle 210-323-323 vítám Kubu. Kubo, ahoj.
1: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobré ráno. Co si myslíš na základě těchto indicií, že Petr dělá za povolání?
1: Je to strašně těžké, ale evidentně to bude nějaký technický obor. Svařič se nabízí jako první, ale to asi nebude, nevím, viděl bych to možná nějaký svařovací dozor.
0: Jestli to tak je nebo není, to samozřejmě zjistíš, když budeš dál ladit Radio Kiss. Ty jsi chtěl Alexe Gaudina, Watch Out. Komu chceš tuhletu muziku věnovat?
1: Všem, kteří jsou v tuhle nekřesťanskou hodinu už zhůru, a taky těm, pro který se to krátí.
0: Dobrá, Kubo. Děkuji, že se ozval zase někdy na Kissu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A co si myslíte, kysáci, vy, že Petr dělá za tajemné povolání? Dejte vědět třeba při sapku. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss a posloucháte noční juboxy dnes s Kubou. Máme 12. října, je pondělí, Marcelové mají svátek, takže pokud je dneska nějakého potkáte nebo máte ve svém okolí, tak určitě nezapomeňte popřát. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Petra. Petr se registroval do naší rubriky Tajemné povolání a dal nám 3 indicie, na základě kterých je vaším úkolem v této hodině zkusit uhodnout, cože to vlastně dělá za to tajemné povolání. Ty indicie jsou znalost izometrie, čistá práce, je to o počtech. Roman píše, ahoj, můj tip je technik nebo operátor ve výrobě polovodičů. Co si myslí Viktor?
1: Ahoj Kubičko, já si myslím, že dělá potrubářský projektant.
0: Pepa?
2: Tak já si myslím, že Petr sedí u počítače a kreslí nějaké rozvody ve stavbách, potrubí, kabelů. Něco takového.
0: Ozval se i Daniel.
3: Ahoj Kubo, tak tajemné povolání podle mě je přípravář izometrického potrubí neboli přípravář nerezového například potrubí.
0: A co si myslí Petr?
4: Čau Petr, tak na to tajemné povolání mohl by to být projektant potrubí. Tak zdár.
0: Znalost izometrie, čistá práce, je to o počtech. No kysáci, co si myslíte vy? Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a za chviličku už můžeme slyšet i vás v našem éteru.
5: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Pondělní noční jukeboxy jsou v plném proudu, stejně jako naše rubrika Tajemné povolání. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Petra a ten nám dal tři indicie. Znalost izometrie. Čistá práce. Je to o počtech. A vaším úkolem je v této hodině se zkusit uhodnout, co dělá za tajemné povolání. Jana píše, může to být člověk, který dělá vývojáře na izometrické hry, to je taky čistá práce. Například střílečky, které jsou jakoby z vrchu. Jana. Potom se ozval i Vladimír, který píše, že tajemné povolání je na 100% přípravář při sváření, anebo je to přímo svářeč. Co si myslíš, Vestka?
1: Čau, Kubo, takže já si myslím, že Petr dělá technického kresliče nebo konstruktéra, což by tak bylo, že jo, čistá práce v kanclu, je to o počtech, takže výpočty, no a jo, znalost izometrie, no tak plánování potrubí a teda.
0: Luky, dávám ti slovo.
2: Ahoj, tak já si myslím, že Petr je CNC obraběč. Na počítači krásná čistá práce, musí znát izometrii a je to hlavně o počtech, takže tak. Díky, Lukáš.
0: Filipe, ahoj.
3: Ahoj, Kubito. Tak podle mýho názoru udělá tajemné povolání pan, myslím, že architekt, to typuju já, tak se nechám překvapit.
0: A co si kysáci myslíte? Vy. Dejte vědět prostřednictvím mobilní aplikace Rádia Kiss. Teď jdeme plnit hudební přání podle vás.
4: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
0: A slovo dostává Kuba.
5: A zdar, Kubajs, tady Kuba, jak už víš, všichni hrdinové jsou vzhůru v tuto hodinu. Já tě poprosím, zahraj tam tvůj lepší než originál. Ať se pobavíme a poslechneme si všichni. Měj hezký den. Čus, Kuba.
4: Kiss. Radio Kiss. Be happy.
6: When I'm walking by, girls be looking like they may fly. I bam to the beat, walking on the street with my new love freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's red food with a big afro, they like Bruce Lee, right at the top, yeah. Girl, look at that body, girl, look at that body, girl, look at that body. I work out,

0: Ladíte Radio Kiss a máme tady závěr naší rubriky Tajemné povolání. Na začátku hodiny tady byl posluchač Petr a ten nám dal tyhle ty tři indicie. První je znalost izometrie, druhá čistá práce, třetí je to o počtech. Katka píše, ahojky, tak možná nějaký technik, výkresář, projektant, no, jestli to tak je nebo není, to se dozvíme za pár okamžiků, hádá i Věruš.
1: Ahoj, já si myslím, že by to mohl být radiolog nebo radiologický asistent, ty musí znát taky izometrii, je to čistá práce a je to hlavně o počtech.
0: Koukám, že mi tady někdo volá, tak pojďme zvednout telefonní číslo 210-323-323. Ahoj, kdo tam? Dobré ráno.
2: Ahoj, tady Lukáš.
0: Luky, ahoj, vítám tě v éteru. Co si myslíš ty, že Petr dělá za tajemné povolání?
2: Já jsem myslel nějaký architekt nebo projektant.
0: Architekt nebo projektant? No, já můžu prozradit, že kdo řekl, že Petr pracuje s potrubím, tak udělal správně, protože Petr je takzvaný potrubář, aspoň takhle se registroval do naší rubriky. Já jsem s ním mluvil a představil jsem si, jestli to není taková ta práce někde v zemi, zakopané ty trubky, to říkal, že dělal kdysi dávno, ale teď už naopak přesně dělá ty projekty a opravdu to dělá víceméně takhle, jak se říká, s čistou rukou, s čistýma rukama. Tak, Luky, ale když už jsi dovolal, co bych ti mohl zahrát za muziku a komu bys jí chtěl věnovat?
2: Já bych rád Machinan Time od Dimitra Vegase.
0: A komu to pošleme?
2: To na začátku trošku jinak. Zapojí pro kamaráda kolegu Jardu a jeho pavínu, že se jim v pátek narodila holčička.
0: Wow.
2: Že bych jim chtěl popřát hodně zdravíčka a tím dělat tomu radost. Pak by to bylo samozřejmě dětky pro tebe.
0: Děkuju.
2: Naši noční letku a jestli poslouchá už radní trojka.
0: Dobrá, Luky, děkuju, že jsi využil naše telefonní číslo. Zase někdy na Kisu, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: A samozřejmě děkuju všem, že jste se takhle v hojným počtu vlastně účastnili a zkoušeli jste hádat, cože to ten Petr dělá za tajemné povolání. Pokračujeme s tímhletím tématem a s touhle rubrikou opět za týden.

0: Před námi je poslední hodina, poslední možnost nechat si zahrát song podle sebe. Který to bude? Dejte vědět.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Jubox. Každou všední noc od půlnoci až do šesti můžete využívat telefonní číslo 210 323 323 nebo mobilní aplikaci Rádia Kiss, protože přesně v tuhle dobu jsou tady vždy noční jukeboxy. A na našem telefonním čísle už je Ondra. Ondro, dobré ráno, ahoj.
1: Čau, zdravím.
0: Jak to máš teďka? Pomaličku končíš nebo naopak máš právě ráno, vstáváš a chystáš se do práce?
1: Naopak, tam do práce jsem v autě, takže...
0: A do kolika to dnes máš?
1: Do šesti, od šesti do šesti.
0: Takže dvanáctka. A ty jedeš teda krátkej, dlouhej týden?
1: Ano, tak.
0: Tak já doufám, že ti to v práci uteče, samozřejmě i při poslechu Rádia Kiss. Pojďme na muziku. Ty jsi chtěl Pendulum, Armin van Buuren, Rob Swire, Sound of You. Komu to chceš věnovat?
1: Nechám to zahrát všem kysákům, to by do studia a všem, co se chystají do práce a už máme konec zase.
0: Ondro, díky, že jsi se ozval. Měj se krásně. Hezké pondělí, ahoj.
1: Mějte. Čau, čau.
0: A zároveň to hrajeme všem Marcelům, protože oni mají dnes svátek. Radio Kiss.

0: Kiss.
1: Krásné dobré ráno, kysáci. Možná se probouzíte a máte ještě spoustu energie. A nebo naopak jste na noční a ta energie pomalu dochází stejně jako Lubošovi. Ahoj.
2: Dobré ráno. Zdravím Laky, zdravím všechny
1: kysáky. Ty jsi mi prozradil, že sice jsi měl 3hodinovou takovou pauzu, ale jsi rozbitý, viď?
2: Jsem hodně rozbitý, jedu s manželkou, s kemprovanem z Itálie. Mhm. Byli jsme se podívat ještě k moři po 20 letech, vracíme se zpátky domů do Švýcarska, no a potřebovali bychom trošičku nakopnout, nejenom nás, ale myslím si, že i všichni posluchači, kteří stávají do práce.
1: Je to přesně tak.
2: Takže jsme vybrali společně písničku od Scottyho.
1: Mhm. A komu bys jí chtěl ještě poslat?
2: No určitě svým synům do České republiky, kamarádovi Michalovi Bálovi, jestli poslouchá teďkom ve firmním autě tady ve Švýcarsku. Mhm. Což věřím, že jo, protože hodně Čechů tady je, kteří vás posloucháme. Všem tady do Švýcarska, těm Čechům, no a vám do studia, hlavně tobě, máš poloční, za chvíli ti končí směna, nastupuje Míša s Romanem a s Patrikem, takže ať ti potom dobře spínká, asi tak bych to řekl.
1: Luboši, moc krát děkuju, hlavně v pořádku doraž, užij si nejenom muziku, ale samozřejmě i celé vysílání Rádia Kiss. Ahoj!
2: Děkujeme, ahoj!
1: A kysáci, jaká bude další muzika? Dejte vědět třeba prostřednictvím mobilní aplikace.
3: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na LiveNation.cz.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Je to taky, sáci, celou noc společně vybíráme ty největší pecky od let 90. až po současnost. A další, kdo vybírá, je Míra.
2: Dobré ráno, Kubi, prosím, zahraj mi tam Linkin Park nám. Prosím, nechutáci, hlavně do studia, prosím, vaši dnešní letku.
1: Tam jsem se překlikl, pardon. Tak jo, Linkin Park, Numb podle Míry, právě teď na Kissu.

0: Jubox. Rádia Kiss.
1: Probouzíte se do pondělního rána. Máme před sebou poslední dvě hudební přání, dvě poslední hudební políčka a jedno z nich jdeme teď vyplnit s Majou. Majo, dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Teď to vlastně není úplně tvůj hudební výběr, je to spíš hudební výběr tvé dcery, viď?
2: Tak nějak jsme se na tom shodli, protože já jsem Slovenka a ono si to přebírá, takže ano, máme obě rádi tu písničku.
1: Takže prozrazujeme, že to bude Emily, Mark Voss a song Slovenka. Komu to chcete věnovat?
2: Určitě pro moji dcerku, Valinku, pro kluky taky, pro Ríšu a pro Sebíka. A asi pro všechny kysáky, ať se všem dobře stává, s dobrou náladou a úspěšně do nového dne.
1: Je to tak. Děkuji, že jsi se ozvala zase někdy na Kisu. Ahoj.
2: Ahoj, děkuji moc.
1: A kysáci, za chvilku už poslední hudební přání dnešní noci.
0: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Je tady závěr pondělních nočních juboxů s datem 12. října. Ještě jednou přeju samozřejmě všem Marcelům všechno nejlepší k dnešnímu svátku a samozřejmě než předám pomyslné žezlo naší ranní trojici, tak jdeme plnit poslední hudební přání. Ozvala se Monika a píše: prosím o zahrání nějaké písničky pro mě a moji zákaznici Adelku, které dělám nechtíky, a ve čtvrtek odjíždíme na prodloužený víkend s holkama a s dětma na Slovensko. Tak ať si to pořádně užijem, děkuju, Monča. No a co vám na cestu a na probouzení budeme hrát, to vám prozradí David.
1: Čau Kubo, tady David. Zahraj mi tam prosím tě písničku od Dary Bangaranga. Bude to jenom pro tebe do studia, tak díky, čau.
0: Davide, děkuji, že ses takhle ozval. Samozřejmě ještě jednou krásné pondělní ráno. Za chviličku už ranní trojice a my se samozřejmě uslyšíme opět za týden na KISSu.
2: KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: Pondělní ráno je tady a s ním už i ranní trojice. Krásné ráno, ahoj.
1: Ahoj.
0: Podzim udeřil v plné síle a já bych se chtěl zeptat, jak to zvládáte? Jaké máte třeba triky, tipy, abyste to líp zvládli, přežili?
2: Můj trik je naprosto jednoduchý, já jsem prostě jenom vytáhl bundu a je mi dobře.
1: Já žádný triky nemám, já jsem si to odmarodila a doufám, že už mám vybráno.
3: A já si to užívám, já už jsem to tady říkal, já to mám rád, tady jo. To chladnější počasí, nevím, prostě něčím mi to vyhovuje.
2: Mně se to taky líbí, jak se to barví všechno, ty stromy, jo. Je to hezký.
1: Mně se to nelíbí.
0: Já souhlasím s Patrikem, že dokud je to barevný, je to jo. Fajn, ale za pár dní už to bude takový to holátko, no.
3: Řečka, tmělá, šedivá zima.
2: Čerti budou chodit.
0: A hlavně Vánoce se blíží, Patriku.
3: Kubo, díky za noc a měj se.
1: Ahoj.

0: KIS počasí.
1: Pondělí přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ráno i skoro jasno, postupně počítejme s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Komunální volby skončily, k urnám letos zamířilo 48% oprávněných voličů, o 2 procentní body více než před 4 lety. V Praze i Brně zvítězili Starostové, v Ostravě a Plzni hnutí ANO. V senátních volbách celorepublikově dominovali Starostové a nezávislí. Jejich kandidáti zvítězili nebo postoupili do druhého kola celkem ve 14 obvodech. Následovali Občanští demokraté. Přírodní klimatický jev El Niño dál sílí a dosáhne vrcholu v prosinci. Teploty hladiny Tichého oceánu mají v nejbližších měsících překonat dosavadní rekordy. Dopady budou v podobě veder, sucha, ale také silných dešťů a povodní. A teď zpátky domů.
2: Chráněná krajinná oblast Slavkovský les se rozrostla o nové chráněné území. Nově vyhlášená přírodní rezervace Čihanské slatě na Mariánsko-Lázeňsku vznikla po několika letech intenzivních příprav pod hlavičkou Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Fotbalisté předposledního Slovácka v utkání 10. kola první ligy vyhráli na hřišti 2. Liberce 2-0. Sparta porazila Pardubice 2-0 a v neúplné tabulce se posunula na 3. místo o 8 bodů za vedoucí Slávii. Teplice remizovaly s Olomoucí 1-1. Obě mužstva se bodově dotáhla na 4. Mladou Boleslav, která má zápas k dobru. První dnešní zprávy jsou za námi a teď už startuje pondělní ranní KIS.
3: Když nás tady pozoruju ve studiu, každý bychom si měli plácnout trošku do tváře.
4: Ne, to chce doktora.
5: Stávej.
4: Doktora.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.
4: Be happy. Už víte, kterýho doktora myslím.
5: A

0: je tady. Ahoj, kysáci. Takže 6 hodin, 6 minut, víkend máme za sebou, volební, to se musí nechat.
1: To je pravda. A kolik vás přišlo k volbám?
0: Mile mě to překvapilo.
1: Hodně lidí.
0: Hodně lidí. No a co ještě? Co se odehrálo o víkendu? Někteří jste odpočívali, někteří jste leželi v posteli, co
1: No,
0: Míšo?
1: Já jsem to ještě odmarodila.
2: Ale vypadáš už dobře.
1: Teď už jo, ale o víkendu to jsem kašlala, smrkala, ale vyležela jsem
2: Romane, ty jsi byl na nějaký slávě se sestřičkama.
0: Ano, já jsem teď ten nejzdravější člověk na světě. Já měl tolik sestřiček kolem sebe. Ježíš, to bylo něco. Jeho česká sestřička opět po roce, tentokrát byla v Písku. No, kluci, to bych vám přál. Mm. Ale i holky, protože tam byli, že jo, bratři, že jo, co si budem povídat.
1: Byli tam bratři.
0: Oh, byli tam bratři. Ne, bylo to nádherný. Krásný večer, stejně jako maturák v pátek. Patrik plesovou sezonu otevřel v sobotu.
2: Skvělý, to bylo výborný. Spousta lidí, musím říct. Je to trošku oříšek, teda ty mladý, ale jinak je to skvělý.
0: Udrže to na parketě,
2: viď?
1: Ty jsi z toho byl ale hodně nervózní, viď?
2: Protože každý rok se to mění. Každý rok, co funguje minulý rok, nefunguje tento rok, takže musíš trošku jako se přizpůsobit.
1: Fakt jo, to je takhle sezónní.
0: No, dalo by se říct, že jo. A kdy to čeká tebe? Ty taky půjdeš na pódia a už brzy, ne?
1: Půjdu, ale myslím, že maturák první mám až někdy v listopadu.
0: A kde bude?
1: Holíšov. Myslím, že někde v Holíšově. A jestli se mě chceš zeptat, kde přesně to je, tak to vůbec nevím. Já pokud si nezapnu navigaci, tak jsem ztracená.
0: To je co, to je nějaký západočeský kraj?
2: To někde u Plzně, no, ty už tak... tam byla, Míšo, ne?
1: Ne,
2: a je to Holíšov s měkkým nebo Holíšov
1: s tvrdým?
0: Maturanti, jestli jste si Míšu objednali, dejte jí dopředu vědět, kde
1: ne,
0: to je.
1: Já si zapnu navigaci a já tam dorazím, vždycky jsem dorazila. Jo, někde.
2: Je to
1: ano.
2: U Kvíčovic. A ty jsou pod Plzní.
0: A mně se smějou, když tady řeknu, že jdu moderovat třeba do Hoštic.
2: Nebo do Pacova.
0: A nebo do Pacova, jo. A oni neví, kde je Holíšov.

0: mají svátek, takže vám přejeme všechno nejlepší. A taky na tento datum připadá den spoření, takže jestli šetříte nějakou kačku, dobře děláte, jestli ještě ne, je dobrý, když si vždycky nějakou korunku schováte.
1: Slaví si jeden den, který mě docela rozesmál. Míšo, můžeš si stoupnout, prosím tě, jenom.
0: To je zase den hobitu.
2: Ano, něco takového čekám taky.
1: Tak, výborně. Stojím. Pojď trošku blíž ke mně.
0: Šmaria, co
1: tak,
0: je.
1: Počkej.
2: Počkej, bude dělat dřepy, to bude nějaký sportovní den.
0: Tak. O mě kop do zadku.
1: Národní den kopání do zadku.
2: To udělejte, i když se neznáte mezi sebou. Někde čekáte na zastávce. Lubo jednu.
0: Lubo jednu. A taky si mě nakop k tomu, abych řekla, že ještě den farmářů.
1: No.
2: Hele, farmářů,
0: farmářů,
2: jo.
1: To je hezký.
2: To jo, to vás zdravíme.
1: Zemědělci.
2: Za vaší nelehkou práci. To si musíme zahrát písničku.
1: Jakou?
2: Mám tady jednu farmářskou, ale polsky.

0: Kygo na Rádiu Kiss. Míšo, svojí motorku už si takzvaně zazimovala, nebo ještě ne?
1: Ještě jsem na to neměla to srdce, protože ve čtvrtek, v pátek by mělo být nějaký hezčí počasí.
0: O tom jsem chtěl mluvit.
1: Jo, takže jsem si říkala, že bych tomu ještě dala šanci.
0: Mám plán, kam pojedeš?
1: Kam?
0: Do Holíšova, ať si to pěkně zkontroluješ a věděla si, kde budeš moderovat maturák.
2: Kde je ten kulturák a tak.
1: Jo.
0: Šaty bere rovnou sebou taky, ať si to vyzkoušíš, jak ti to bude hezky slušet.
1: Že bych tam takhle přijela na motorce v šatech.
0: Ale opravdu to znamená, motorkáři si ještě řeknou, hele, vyrazíme, dokud to jde, co? V říjnu, ty jo.
1: Já právě jsem si říkala, že v tom říjnu tomu ještě šanci dám, protože občas bývá pěkně, takže nějakou malou projížďku bych chtěla stihnout.
0: Co to je malá projížďka, jestli to není tajný jako kalice?
1: Kolem komína. Víš, tak nějak 2-3 hoďky třeba aspoň.
0: Hezky.
2: Jo, polojasno 17-18 stupňů, jo. To je dobrý.
1: Ano.
0: Plánujte to, jestli budete mít možnost dostat se někam ven v pátek odpoledne nebo i ve čtvrtek, tak už je to potvrzeno. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme na silnice, Milane, co pro nás máš?
2: Nehoda ze směru Lanškroun, Česká Třebová u odbočky na Třebovice.
3: Zde šestky také naslaný na 16 přímo v Řevničově. Další nehoda v Ostravě v ulici 17. listopadu v Pelhřimově v ulici Myslotínská.
1: A Jirka se ozývá ze silnice 35 směrem na Liberec, kde je před Hodkovicema dopravní nehoda.
0: Rádio KIS, filmové tipy.
4: On je přesně ten typ plážového chlapce, za kterým se otočíte. Ona už je vyzrálou, ale stále atraktivní single ženou. Co se stane, když víš, že bys neměl, ale stejně tě to brutálně táhne? Jiskry, vášeň a pořádná dávka zakázaný chemie. Tohle nebude žádná romantická pohodička. Tady se budou překračovat hranice a emoce pojedou na plný pecky. Tak bacha, ať se do toho taky nezamotáš. Zakázaná touha tě bude bavit a žhavit. Na Starmaxu. Pro KIS, Katka Čepelíková.

0: Počasí.
1: Pondělí přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ráno i skoro jasno, postupně počítejme s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským diktátorem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh nebude mít podle ministra průmyslu Karla Havlíčka vliv na ceny. Ministr Havlíček se na CNN Prima News shodl s předsedou ODS Martinem Kupkou a místopředsedou STAN Lukášem Vlčkem na tom, že do budoucna je nutné pracovat na soběstačnosti Evropy tak, aby nebyla závislá na jednom zdroji fosilních paliv. Polské bezpečnostní složky obdržely informace o možném útoku na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany. Vláda na hrozbu okamžitě reagovala a na neděli svolala jednání bezpečnostních představitelů.
0: Sport.
1: Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Monačana Charlese Leclerca z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který zvýšil náskok v čele šampionátu už na 102 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Tolik nejnovější zprávy, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: show. Ranní show. Potřebujeme probrat po víkendu, který byl snad krásný, ale možná i taky tak trošku náročný pro některé opravdu pracovní a hlavně pro vás, co jste byli ve volebních komisích a museli jste nás sčítat hlasy, že jo? Když nás přišlo tolik. Takže teď v tuhle chvíli dáme song, který je od víkendu, dalo by se říct, plnoletý, protože před 18 lety zvítězil v britské hitparádě na místě prvním, což jsou prestižní záležitosti.
1: To teda.
0: A jedná se o Pink a hit So What. Je to výborná verze. Od koho to je, Patriku?
2: Fat Tony a Medun Remix, a tohle to vám zaručuju. Když pustíte na jakýmkoliv mejdanu, tak se všichni zvednou.
0: Zpíváme si.

0: takové lehké kytárky, tak to bychom zároveň měli držet minutu ticha za všechny fanoušky skupiny Kabát. Co se stalo?
1: Ano, musíme.
0: Nejprve byly přeloženy dva koncerty v Brně. Nyní skupina Kabát ohlásila, že je nucena kvůli nemoci svých členů přeložit 5 koncertů na Slovensku. Normálně jim něco lezlo na hlasivky, na stydnutí a tak dále a doktor vyloženě zakázal, že nesmí hlasivky namáhat.
1: Snad 3 členové jsou nemocní. Wow.
0: Pamatuju si na to, to je zrovna rok zpátky, že jsem chytnul nějaký takovýhle moribundus a měl jsem to na prýcích a doktorka pořád jako, hele, to bude dobrý, to je něco jako kašel a takhle. Jo, a nakonec to byl nějaký šílený bacil, který jsme vyhnávali asi 2 týdny antibiotikama.
2: Pravda, dlouho si byl doma.
1: To si pamatuju, pořád si tady.
0: Ani co takového. Normálně chytnete někde v MHDčku, prostě jenom někdo zakašle, vy se nadechnete a je to tam.
2: Nenaděláš s tím nic, jakože nemoci nechodí po horách, ale po lidech.

0: dopřejeme pořádnou dávku lítosti.
1: Proč lítosti?
0: Počkej si nakonec.
2: Proč se říká, že je čokoláda na nervy?
3: Protože pak po ní nám je líp. Protože je sladká.
4: Že po ní si trustá.
5: Protože tam je čokoláda, ty je kakaďa.
6: Že po ní jsme pak jako prasátka a maminka se pak zlobí.
7: To nevím, protože naše maminka čokoládu nekupuje.
0: Já jsem to říkal.
8: Maminko.
0: No.
1: Maminko.
0: Jo, budeme litovat, holčičky.
8: Každej chce přece čokoládu.
1: A co kdyby to byla nějaká kvalitní čokoláda?
0: Já už vím, kam naráží. Snad se ta maminka dneska po 8 ráno dovolá do soutěže.
9: Vyhrajte v raním kysu dárkovou tašku plnou dobrot.

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz

0: No, najít něco kloudného na netu dneska ráno to dalo docela zabrat, protože volby, válka, zdražování, samé takové jako negativní. Našel jsi něco, Patriku?
1: Našel a strašně se mi to líbí, protože v Krkonoších sněží.
0: Jo,
1: první sníh včera v 10 dopoledne už začal padat.
0: Po ránu můžeme mít teploty kolem nuly, už s tím začněte počítat.
2: Já nemám moc dobrou zprávu. Legendární a světově známá obuvnická firma Baťa, založená ve Zlíně, definitivně končí s výrobou v Evropě.
0: Jo, to jsme slyšeli, no. Jako pokračuje ta značka.
2: Ano, ve světě jedou dál, ale v Evropě končí.
0: Já jsem nenašel nic lepšího než tady týdenní horoskop a říkám si zase, kdo to píše, ty titulky. Být si zjistí něco pikantního o předcích.
1: No. To je dobrý, ale.
2: Myslím si, že Soňa je ve znamení býka.
0: Jasně, jasně.
1: Taková zabejčená.
2: No.
0: Kozorozy najdou doma věc, kterou už nehledali. Pany čeká nečekané setkání s někým, koho znají.
2: Co raci?
0: Ty tu nemám, mám to ještě lvy. Lvy budou mít v úterý zvláštní pocit, ve středu už ne.
1: Dobře.
0: To jsem si vymyslel. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: za 10 minut. Soutěž 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: A musíme říct, že minulý týden byl opravdu úspěšný, protože jsme rozdali 23 tisíc korun.
2: Jestli si pamatuju správně, tak se mi to povedlo dvakrát, že jsem hodila šestku.
3: Ty se jenom jako ptáš, protože ty to víš moc dobře, milá zlatá.
4: Jestli si pamatuju správně, jak na to chce Míša upozornit, ne?
1: Ano, právě hodila si dvakrát šestku, tím pádem dvakrát 7 000 korun vyhráli
2: posluchači. Takže ty hodíš tenhle týden minimálně třikrát.
1: Kéž by, bylo by to hezký.
3: Bylo by to super, je to vždycky o tom se alespoň dovolat, no co jiného. Takže jakmile skončí zprávy, 210-323-323.
0: Raníky od 6 do 10.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Milane.
2: Dopravní nehoda ze směru Lunch Crown. Česká Třebová u odbočky na Třebovice.
3: Klimkovický tunel na D1. Tubus smerom na Olomouc zatvorený. Ide sa jedným smerom.
1: Díky, Jardo.
4: D0, to je 21. kilometr. Směr z Chrášťan jako na Řeporie. V levém pruhu dopravní nehoda.
5: Na Náchodsku se na silnici 33 u České Skalice srazila dvě auta a dál se bouralo v Praze v ulici k Barandovu a v Trutnově v Kladské ulici.

0: ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá
6: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
7: Halloween přichází a s ním i strašidelně dobrá čokoláda z čokoládovny Janek. Dýně, lepky, duchové i náhrobky z poctivé české čokolády. A celý říjen doprava do GLS boxů jen za 29 korun. Čokoládovna Janek.cz.
0: Počasí.
8: Pondělí přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ráno i skoro jasno, postupně počítejme s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Senátní volby letos přinesly vyrovnání rekordu. Stejně jako v minulém hlasování bylo už v prvním kole zvoleno 5 nových členů horní komory parlamentu a bylo jich málem ještě více. Několik kandidátů zůstalo jen těsně pod potřebnou hranicí. Papeže Lva 14. čeká v nejbližších dnech operace, při kterému lékaři odstraní uzlík na plicích. Nález odhalili při nedávných zdravotních vyšetřeních a podle odborníků byl zachycen ve velmi raném stádiu. Papež o svém zdravotním stavu informoval v neděli během pravidelné polední modlitby Anděl Páně na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. A teď zpátky domů.
9: Oblíbenou turistickou lokalitu pod Kunětickou horou čekají významné změny k lepšímu. Krajští silničáři odstartovali úpravy autobusových zastávek, přilehlé křižovatky u parkoviště i přilehlého úseku silnice. Projekt za 5,5 milionu přinese bezpečnější přecházení pro pěší i trvalé snížení rychlosti na 50 km v hodině.
0: Sport.
8: Hokejisté Pardubic v utkání 10. kola extraligy zdolali Třinec 5-4 v prodloužení. Oceláři v 10. zápase sezóny ztratili první body a vedou tabulku o 2 body před Dynamem. Sparta porazila Vítkovice 3-0. Mladá Boleslav zdolala Litvínov 2-1 a ukončila sérii 6 proher. Karlovy Vary porazili Kladno 3-1. Plzeň zvítězila v Brně 2-1 v prodloužení. Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice zdolali Liberec 4-3. Za námi jsou nejnovější zprávy a před námi soutěž 7-7, tak hodně štěstí.
0: 7-7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.

0: Girlfriend everywhere.
1: Tohle bude hodně zajímavé, protože náš posluchač se kysácí jmenuje...
2: Bylo 7 hodin ráno. A na rádiu Kiss začíná soutěž 7-7.
3: Tak tohle musíš, Romane, kysáku vysvětlit, aby to celý pochopili.
4: Ježiš, tohle to si vystřihnu, to tvoje...
1: Ale teď to tak znělo.
3: Jo.
1: Je to Ondra, který nemá vůbec, ale vůbec signál ve svém baráčku.
4: Ondro, seš tam?
5: Ahoj.
1: Jo, dobrý. Můžeme jenom vědět, prosím tě, kde to bydlí, že tam nemáte v dnešní době signál?
5: Na Rokycansku.
1: Rokycansko? Ty jsi někde na samotě, co?
5: No, uprostřed města.
1: Aha. No, ty jo, tak dobrý den, mobilní operátoři.
5: No.
1: jako...
5: Začíná to tečkem.
1: Kamaráde, ty peníze, co teď vyhraješ, ty si koupíš pevnou linku, hele.
5: Ano, jo.
1: Yeah. Tak snad to vyjde, protože jsme se báli, že o signál přijdeme, Ondra nebude mít možnost vyhrát peníze. Na kostce uvidíme, co padne, budeme to násobit tisícem a jak jsme říkali minulý týden, Míšo, to bylo skvělý.
3: Ano, protože když nám padla šestka, tak jsme přihodili tisícovku a vyhrál posluchač 7 000 korun.
4: Budu se snažit, aby jsme byli úspěšní i tento týden. Ondro, na tvůj nový telefon a na tvoji anténu hážu za 3, 2, 1.
1: Teď.
5: Děkuju.
1: Hozeno.
4: Anténa to nebude špatná, ale bude taková střední, protože jsi vyhrál 3 000 korun.
5: Moc
1: to bereme.
4: Padla trojka.
1: Skvěle, skvěle. Tak Ondro, už se můžeš začít hýbat. Ty si říkáš, že sedíš na židli, že jsi našel trošku signálu.
5: Ne, sedím na posteli v ložnici.
1: V ložnici na posteli.
3: Doufám, že žena ještě spí.
1: Hele, je to tvoje. 3 000 ti posíláme a zase dej někdy vědět.
5: A já moc děkuju.
1: Taky.
3: Ahoj. Děkuji, měj se, ahoj.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Skvěle, rozdáno a celý týden pojedeme znovu.
2: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na rádiu Kiss. Be happy.

0: Peníze v soutěži 7-7 jsme rozdali a v pátek v odpoledním jumpu jsme někoho dostali na dovolenou do Egypta.
1: Slyšeli jste to? Slyšeli jste Evu, která, no takhle, radovala. No, byla lehce udivená. Ano, lehce udivená. Halo, halo, koho tam máme?
2: Tady Eva.
1: Evo, ty jsi splnila všechno, co splnit si měla. A je to tam, Evo, gratulujeme!
2: Díky.
1: S kým poletíš?
2: No tak nejspíš s manželem.
1: No, ale neříkáš to nadšeně.
2: Když se nám bude chtít letět.
1: Jako, ten sestřih už není tak ostrý, jako když jsem to slyšel live v pátek odpoledne někde na D3. A říkal jsem si, já normálně asi napíšu nějaký omluvný dopis.
3: Komu?
1: No posluchačce, že bych napsal něco jako, velice se omlouváme naší posluchačce Evě za nepříjemnost, kterou jsme jí způsobili tím, že jsme jí nechali vyhrát dovolenou. Chápeme, že taková nečekaná komplikace v podobě bezplatného odpočinku může člověku pořádně znepříjemnit den. Ne, ona Evička byla evidentně nervózní.
3: Jo, hodně.
1: Ale Radek tady s Magdou. Jo, dovolená! A Eva, jo.
0: Já to snad začnu sbírat, protože taky posluchačka, která vyhrála dovolenou někdy před časem, tak super. Jo. A teď máme druhou reakci. Díky.
1: Ne, na truc uděláme to, že my se vůbec nebudeme radovat.
3: Jo, dneska to zkusíme. Po 8.
1: Počkej, jo, to máme čokoládovnou Janek.
0: Ne, to ne.
1: Já bych to udělal u příští dovolený zase.
3: Jo?
1: Jenom vyhráváš dovolenou a ticho. A jestli na druhé straně náš posluchač nebo posluchačka zareaguje úplně stejně.
0: Ale teda na omluvu posluchačů já si myslím, že je to spíš, že oni jsou tak v šoku, že jim to dojde až právě, potom, co víš. Položí telefon.
1: Právě, tím to je. Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Nás kompletně, hlavně při soutěžích a velkých událostech, ono mluvit do telefonu, když víte, že vás poslouchá celá Česká republika, nemáte s tím zkušenost, to s vámi může pěkně zamávat.
1: To může zamávat a bavíme se o posluchačce, která vyhrála v pátek dovolenou a když jsme jí to oznámili, tak řekla díky.
2: Prej to posluchačům dojde, až položí telefon. No to určitě. Když mi to Roman zvedl minulý týden na nepovedenou kachnu, já jsem tady brečela v kuchyni během toho, co hrála písnička, než jsem začala mluvit.
0: Katka byla dojatá ještě, než to vůbec začalo, ty jo.
3: Taková Míša ta si představila, jaký by to bylo, kdyby vyhrála příští dovolenou.
4: Jo, vyhrála jsem! Vyhrála jsem dovolenou!
0: No, to je radost!
3: Takhle to má vypadat.
0: Jo. Jerry, ten má jiný návod.
5: Dejte tu dovolenou mě a já vám vyřvu éter.
1: Vyřvu éter.
0: Soutěž, kdo si nejvíc vykřičí dárek od Kisu.
1: Ty brďo.
3: Vykřičená soutěž.
0: No ale kdo to bude chtít poslouchat, že jo?
3: To nevím, ale nás to bude bavit.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Scatman's World.

0: Nepojedete vy za náma, ale my za váma.
1: Nechte se překvapit.
2: S kysem za volantem po celé republice.
0: Jerry.
3: Na 157. kilometru na D6 na mostě odstavený vozidlo.
4: Nehody řeší na Pelhřimovsku, na silnici 34 u Vystrkova, na silnici 26 u Plzně. Přímo v Plzni se bouralo v Železniční a dál taky se bouralo v Praze ve Vršní ulici.
0: D0, směr Říčany, nehoda u sjezdu 21, svedeno do pravého pruhu. Všichni už by měli být na místě, takže se na tom bude makat. Vypadá to na dlouho, píše nám Filip, tak s tím počítejte.

0: Rádia Kiss.
1: Jukebox Rádia Kiss.
0: Už dnes večer od 6 hodin. Kiss. Počasí.
2: Pondělí přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ráno i skoro jasno, postupně počítejme s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Hlavní program Mezinárodní konference Fórum 2000 dnes úvodním projevem zahájí prezident Petr Pavel. Vzhledem k pobytu v zahraničí promluví ve videu. Mezi dalšími dnešními řečníky z českých představitelů budou bývalý ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, europoslanec Alexandr Vondra nebo ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Konference skončí v úterý. Švédská královská akademie věd dnes oznámí nového nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Skončí tak vyhlašování letošních laureátů tohoto prestižního ocenění po týdnu, kdy byly postupně zveřejňováni držitelé Nobelovy ceny za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír.
0: Sport.
2: Wimbledonská vítězka Linda Nosková se kvůli zranění levého lýtka odhlásila z turnaje kategorie WTA 1000 ve Wuhanu. Hlavní soutěž odstartuje dnes. Tenistka řekla, že se pokusí připravit na listopadový turnaj mistryň, kam se letos poprvé v kariéře kvalifikovala. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
3: Kam se tedy pojede a kdy?
4: To všechno se dozvíte za chvíli.
3: V ranní výzvě teď si dáme Venga Boys a jejich Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.
4: Kiss.
0: Radio Kiss.

0: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
1: Řekli jste si o to už v září a průběžně posíláte svá přání, co bychom pro vás měli udělat. A každý týden vybereme minimálně jednoho z vás a plníme. Na co si spontánně vzpomeneš, Patriku? Jedna věc.
2: Na minulý týden, kdy jsme podepisovali auto posluchačce.
1: To bylo skvělý. Co ty, Míšo?
3: Na projížďku na motorce.
1: Ano. Nebo když jsme vrátili do hry Lepší než originál, zaspívali píseň
2: Můj čas.
1: Žádost o ruku.
3: Ano.
1: Live tady na Kisu.
2: Obrovskou samolepku metr na metr jsme poslali posluchačovi.
3: Jo.
1: Nebo když jsme tady oslavili 18. narozeniny našeho posluchače a měli tu speciální DJský set.
3: Ještě stále máme ve hře památníček, který tady všichni vybarvují, protože jsme dostali za úkol namalovat sami sebe.
1: Vemte si, že tam je každý z nás. Každý jsme namalovali sami sebe do toho památníčku. Tohle fakt bude mít. To bude snad, doufám, jako krásný efekt v tom, že bude nadšený ten posluchač.
3: No to bude, protože co nakreslil DJ Bejslikr?
1: To malovali jeho děti, ne?
3: Já si myslím.
1: No já nemám co říkat, mně se to taky moc nepovedlo. Snaha byla. Hele, pojďme. Další přání, které chceme splnit tento týden.
4: Ahoj, tady Luboš Říčína. Co takhle? Výzvu odvízt moji dceru do 4. třídy ráno vaším autem i s nějakým moderátorem od vás. Díky, Luboši.
1: Osobní odvoz, jo? Hele!
0: Výzva přijata.
1: To se mi líbí. To chce nějakou pořádnou snídani?
2: Ano, svačinku.
1: Namydlit naše auto by bylo nádherný.
3: To jo, oblepit ho samolepkama.
2: Vzít si takový ty mikrofony, mobilní studio sebou, aby jsme mohli vysílat s tebou.
3: To by bylo dobrý.
1: Patrik nedávno našemu posluchači volal, aby to domluvil.
2: Tohle přání furt platí.
5: No určitě.
2: A vy, když jedete s dcerkou do školy, tak nás ladíte, zná nás vůbec.
5: No určitě, vždycky zavolej tam 7 hodin na to.
2: Ne, takže no, 7 v 7 hrajete spolu.
5: My každoročně jezdíme na ten, že ona má sáč, protože jsme z Jičína, jo. A několikrát jsem s tebou vyfocený a to, a s tím, že vždycky, no já už si beru velká a chci s váma taky jezdit.
2: Nekecej, to je hezky. No, takže velká faninka Kisu by se dalo říct.
5: No určitě.
2: To je pěkný.
5: Chci koupit už tričko.
2: Hele, Luboši, obrandovaná dodávka Rádia Kiss je připravená. My moderátoři jsme taky připravení, takže se můžeme domluvit a tvou výzvu teda přijímáme. Co ty na to?
5: Určitě, super.
2: Abychom to ještě vyšperkovali, tak mě napadlo, ty jsi mluvil, že dcera by chtěla tričko, tak tričko je samozřejmostí, ale ano. Co má dcera ráda za svačinu, protože ke škole patří svačina, že jo, tak nějaký rohlík chleba, něco, co?
5: Jako ona jí takový ty sýr a křup ráda, jo.
2: Mm-hmm.
5: Takhle jo, a jinak jako i všechno, zeleninku, jí dávat mrkvičku a takový, takže...
2: Luboši, tak jo, tak zařídíme, přivezeme, domluvíme ještě detaily, já ti dám vědět a budem se na vás těšit.
5: Určitě, moc krát děkuju.
2: Tak jo, měj se hezky, ahoj.
1: Luboš nadšený.
3: Já si myslím, že se převlíkne za školáka a jede s náma.
2: Já bych řekl, Luboš nadšený, určitě.
1: No počkat, to pojedete, ne, dodávku máme velkou.
3: No to jo, ale musíme dovíst jeho dcerku do školy, ne jeho.
1: No jasně, tak
3: on... Počkej, jeho vezeme do práce taky.
1: Klidně. To
2: můžem.
1: Zařídíme cokoliv, vezeme i mobilní studio, takže budeme ve spojení, nakonec jsme to rozdělili, takže já budu tady ve studiu, Míša s Patrikem jedou, holky ze sociálních sítí, kameramani a tak dále, takže si to ve čtvrtek, tento čtvrtek užijeme.
2: Pojedeme až do Jičína a odvezeme posluchačku do školy.
0: Líná huba, holí neštěstí.

0: Po celé republice se teď ve velkém cestuje, možná nás máte v uších, ve sluchátkách, stejně kde v autobusu, v tramvaji, v metru, ve vlaku, kdekoliv. Viděl jsem teď video jednoho influencera, který dělá první poslední pro to, aby zaujal a povedlo se mu to. On se vydává za jakýhosi rapovýho freestylera. Jo. Normálně má 360 stupňovou kameru, takže pro ty, co by nevěděli, tak to natáčí prostě úplně všechno. A on si potom vybírá jednotlivý záběry, protože když to spustí, to něco, tak opravdu ty lidi, kteří v tom autobusu jedou, se nestačí divit.
1: A co teda spustí?
0: On přijde k lidem a zeptá se jich, aby mu řekli tři náhodný slova. A že je tak dobrý, že pustí si k tomu muziku a začne rapovat. Jo, prostě freestyle, prostě jako vymyslí cokoliv.
2: Je dobrý.
0: Mám tu nahrávku, video ještě lepší, protože pak jsou tam ty záběry těch cestujících, který netuší. Je to v angličtině, on teď přijde za nějakýma klukama, autobus je narvaný a zeptá se jich na ty tři slova.
3: Hello guys, I'm freestyle rapper, give me please three words and I start freestyling.
4: Mushroom.
3: Mushroom, chicken gun.
4: I don't know.
0: Jo, takže mushroom, chicken gun, I don't know. A tady na to, že on jde jako vymyslet nějaký repík, pustí si muziku a jede.
3: I don't know, let's go.
0: Teď už to chce to video. A teď dělá tohle na celý autobus. Lidi nechápou, co se děl. A tlemí se celý autobus lidi.
1: Patriku,

0: třetí slovo?
1: Třetí slovo, rádio.
0: Rádio, ký slunce, rádio. Tak jo, Patriku, je to na tobě. Na začátku neheke jako to. Máš by jako rapper.
2: Já jsem se smál. Jiggy. Jo.

0: oko.
1: Umíš si představit, že bys sám jel v autobusu a tohle začal dělat?
2: Jste tu se mnou dva a já jsem rudý jako rajče.
1: Já za tebe taky.

0: Nazdar, Ošťáku.
1: Já to nechci.
0: My jsme vám tady vyprávili o jednom reperovi, který teď boduje na sociálních sítích, protože je to vlastně tak jakovej prank, jo. Říká lidem, aby mu řekli náhodný slova a on je tak dobrý, že si vymyslí text, pustí si muziku, je v autobusu, ten je narvaný, teď se to natáčí, má tu 360 stupňovou kameru, to si nikdo ani nevšimne. Ani neví, že i když je vlastně za zády toho dotyčního, je natáčený, ano. Jo. A on právě potom používá ty reakce lidí, kdy začne se jako rozjíždět, což bys čekal.
2: Jo, ano.
0: Ale z toho je potom, no to dělat nebudu. Protože to by tady Míša zneužila. Ona si tě totiž vystřihla, víš?
1: Mně to je naprosto jasný.
0: I bez toho bedu, jo? Jenom si poslechni sám sebe. Nebo takhle, já vám jenom chci ukázat, co máme v našem vysílacím počítači. Takhle to začalo Míšou. Potom měla trošku větší výkřik,
2: jo.
0: Ale to bylo při nějaký sportovní akci.
2: To bylo tady, když jsme byli opřený vozeď a měli jsme vydržet v takovém jakoby sedu co nejdýl.
0: No a teď tu máme Patrika.
3: Jo, jo, jo, já, já,
1: Ale já se normálně stydím, pardon.
2: Já jsem oproti tobě žabař, Patriku.
0: Ale neboj, on to nikdo neslyšel.
4: Autobus tak vás hlavně pustil na plný koule a teď se tady celý autobus slevý. Patriku, to je masakr.
1: Jo, to je strašný.
0: No to je.
3: Jo, jo.
1: Nech to.
3: Jo, já. Já.
0: Tak proto je tvoje Míša tak spokojená.
1: No má není do prči.
0: Jenomže tohle už se nesmaží, Patriku.
1: Já tady nebudu.
2: Jak je úplně červený.
0: Dáš hip-hopere.
2: Jo, jo, repe.

0: To je hezký, že už máš dopravní info nachystaný, Míšo, ale my potřebujeme Patrika tady trošku nějak
1: jo,
0: jako uklidnit, ano. Víš.
2: Má slibná kariéra v rádích právě skončila.
1: Naopak, teď se o tebe všichni poperou.
2: To určitě.
0: Tak krásný komenty tady k tomu máš, Patriku, ke tvému výkonu. Všude v hlasovkách a tak, super. Tak si to můžeš v klidu poslechnout, nebo si nech sluchadla, protože tohle... Ty máš rád.
2: A tu já miluju, já žušám.
0: Ale už se to do ní zase dostává.
1: Pojď repovat.
2: Jo.

0: Chci pozdravit i naši posluchačku Martinu. Ta hezky dětem vysvětlila, cože se to tomu strejdovi Patrikovi stalo. A prý důvod, a dobře chytře vymyslela, že si Patrik nakopnul malíček.
1: To tak znělo chvilku.
0: Proto tak vzdychal, víš, Patrik, protože ho to strejdu Patrika bolelo moc. Ale úplně nejvíc mě dostal pozdrav od naší posluchačky, taxikářka, teď vezla lidi v Lounech.
2: Já jsem v Lounech taxikářka, vezu ty zákazníky a oni tam poslouchají ty vzdechy a říkají, co to posloucháte za pornorádio? Já říkám, ale to je Radio Kiss, to není pornorádio. A babče tady za mnou říká, no to si musím taky naladit.
0: Podívej, babičku, ty se to líbilo.
3: Jo, ta je v mládí najednou.
0: Ale nejvíc ten váš postřeh, co jsme potom výkonu tvém ještě měli pustit.
4: Mě to tak nebaví.
0: No jo.
4: Prostě mě to jenom nebaví.
0: No jasně.
5: S Kisem za volantem po celé republice.
0: Dobře, že vás to pobavilo. Pojďme na cesty.
6: Když jedete z Ostravy na Vyškov, tak sjezd Vyškov západ je celý plnej, tak bacha, budete tam stát, možná to máte lepší sjet na Vyškov východ.
7: Belská ulice směrem z Prahy ven na Ústí. Na konci je to svedený do jednoho pruhu a v tuhle chvilku to stojí kolona až na D11.
1: Petře, děkujeme. V Praze je ještě jedna nehoda, a to v Měchenické ulici, kde jsou tři osobáky v sobě. Další nehody řeší ve Svitavech v ulici u Tří mostů, v Jablonci nad Nisou v Rýnovické ulici a v Ústí nad Labem v ulici u Kostela.

0: Kiss parádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Rádio Kiss. Počasí.
2: Pondělí přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ráno i skoro jasno, postupně počítejme s přeháníkami. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Před dnešním zasedáním vlády se sejde koaliční rada. Zabývat by se měla novelou zákona, která se týká změn financování asistentů pedagoga. Zástupci vládní většiny by měli debatovat i o zařazení materiálů na další sněmovní schůze nebo o nadcházejícím druhém kole senátních voleb. Kabinet premiéra Andreje Babiše by pak měl diskutovat o rozšíření dohledu České inspekce životního prostředí. Ministři mají na programu i změny občanského zákoníku, které se týkají rozvodů a domácího násilí. Panama zaznamenala více než 200 následných otřesů po pátečním zemětřesení o síle 7,7 stupně, které poškodilo stovky domů a infrastrukturu v centrálních provinciích země. Vláda kvůli němu o víkendu vyhlásila stav nouze. Zemětřesení si vyžádalo 30 zraněných. A teď zpátky domů.
3: Chráněná krajinná oblast Slavkovský les se rozrostla o nové chráněné území. Nově vyhlášená přírodní rezervace Čihanské slatě na Mariánsko-Lázeňsku vznikla po několika letech intenzivních příprav pod hlavičkou Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
2: Fotbalisté Manchesteru City v šestém kole anglické ligy zvítězili na hřišti Liverpoolu 3-0. Zůstali 100% a uštědřili soupeři první porážku. Už po šesté v sezóně se trefil norský kanonýr Erling Haaland. Everton remizoval s Hallem 2-2 a zůstal jedním ze tří neporažených týmů. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní Kiss se Smíšou, Romanem a Patrikem.
4: V této hodině rozdáme dárek, který vám budou všichni závidět.
5: A nebo se můžete třeba rozdělit.
4: Už brzy se uslyšíme, Kisáci.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

objednejte čertovský adventní kalendář a dárkovou tašku plnou dobrot od čokoládovny Janek. Studio Rádia Kiss volejte právě teď. 210 323 323.

0: soutěž Rádia Kiss s čokoládovnou Janek.
1: Jedna věc je, když dostanete dárkem nějakou dobrou čokoládu, když si pochutnáte na něčem, co je opravdu výjimečné, ale druhá věc je, když dostanete celou dárkovou tašku, ve které je tolik dobrot, že tohle teď poslouchat nějaký doktor, nějaký výživový poradce, a ten normálně za náma přijede a vyčiní nám, co tady v tom rádiu blbneme. Ale podívejte se na tu fotku na webu kiss.cz, protože to je neuvěřitelný počet dobrot v jednom jediném balíčku.
2: To je nádherný čokoládový pohled.
1: To jo. A navíc k tomu ten čertovský adventní kalendář, protože chtě nechtě, už se to blíží a brzy to především dětem udělá velkou radost. Nejenom to, že si budou den co den otvírat vždycky nějaké okénko, ale bude na ně čekat čokoláda, která fakt stojí za to.
3: Já si myslím, že i dospělí si pořídí ten adventní kancelář.
2: Hele, Míša!
1: Ano, jo. Adventní kancelář.
3: Adventní kancelář, je to tady.
1: Každý den si otevřete jednu. Ale jo, ono tě to vystřelí někam, ne dobře na dovolenou, ale do hezkých smyslů, protože ano, čokoláda bude chutnat.
2: Dovolal se Tomáš do soutěže, pokud se nepletu. Tome, čau.
4: Ahoj, taky zdravím.
2: Tome, jak už jsme mluvili, součástí výhry je i adventní kalendář. A teď mi řekni, přiznej se, seš spíš ten, který to sní hned najednou na posezení, ten adventní kalendář, anebo spíš fakt opravdu políčko po políčku jíš ten adventní kalendář?
4: No tak dřív jsem tady hnedka a teďka to moc nekupuju teda.
1: No, dobře, no. Dobře. Neboj, teď bude šance se k tomu zase vrátit, hlavně do dětství. A pokud vyhraješ tuhle velkou dárkovou tašku, i tvoji kolegové budou nadšený, že něco ochutnají, ale musíš odpovědět na soutěžní otázku.
3: A ta zní, kolik let tento rok teď v září oslavila čokoládovna Janek? Dám ti možnosti.
4: Ano.
3: Za A, jeden rok. Za B 10 let, anebo za C 20 let? Co?
1: Tak co, bude to bolet nebo ne? Uvidíme, musíš nám říct A, B nebo C a my ti řekneme, jestli máš nebo nemáš pravdu.
4: Jo, no, by mám jít nejvíc, ne?
1: Nemůžeme napovídat.
3: Ne, nemůžeme napovídat.
4: Jo. Tak dáme 20.
1: 20 je C, jo?
3: 20 je C.
4: Jo.
1: Aj, kamaráde, aj, ne! Není to správná odpověď. Promiň, musíme to dát někomu jinému. Tome, ahoj, čau. Díky, čau. No teda, hele, takže ten, kdo se dovolá, teď to bude mít mnohem jednodušší na 210-323-323.
2: Pojďte si zavolat, vyhrát čokoládu od čokoládovny Janek společně i s čertovským adventním kalendářem.
1: Celou dárkovou tašku v hodnotě víc jak 5000 korun. Kdo se dovolal? Halo?
5: Tady Jirka z Olomouce, čau.
1: Tak Jirko, pověz, slyšel jsi otázku, dáš tip?
5: No, slyšel jsem otázku, ale si tě můžu poprosit, zopakuješ mi to?
3: Jasně, že zopakuju. Kolik let tento rok teď v září oslavila čokoládovna Janek? Za A 1 rok, za B 10 let, anebo za C 20 let?
5: Takže to bude za B.
6: Wow!
1: Jo! 10 let! Je to tak. Tak hele, celá dárková taška čokoládovny Janek letí za tebou. Věřím tomu, že budeš nadšený. Gratulujeme ti a měj se krásně. Ahoj!
5: Jo, díky moc, ahoj.
7: Ahoj! Ahoj! Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz Kiss.

0: Novické a v Jihlavě v Jiráskově ulici.
1: Yes. Come on.

0: nejlepší z trancové scény v éteru Rádia Kiss. Nejnovější tracky i legendární klasiky ze světa trancu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trancepark. Už ve středu od 10 večer na Rádiu Kiss. Rádio Kiss počasí.
2: Pondělí přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ráno i skoro jasno, postupně počítejme s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Letos podruhé bude dnes jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem budou hodnotit aktuální hydrologickou situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v České republice. Národní

0: Koalici pro boj se suchem vláda obnovila v srpnu po vlně horkého a suchého počasí, které snížilo v Česku průtoky vodních toků někdy i na historická minima. V konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa s okamžitou platností začíná platit energetické příměří. Obě strany s ním souhlasily. Šéf Bílého domu také vyzývá k tomu, aby ho nikdo neporušil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že o příměří nevěděl. Sport. Fotbalisté Freiburgu v německé lize doma navzdory oslabení porazili Schalke 2-1 a po pátém kole vedou tabulku o skóre před Borussií Dortmund. Mönchengladbach prohrál na hřišti Kolína nad Rýnem 1-2 a stále nezískal ani bod. Zprávy jsou za námi a Raníky pokračuje dál.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: tady a už jsme toho za ráno zvládli tolik. V soutěží 7-7 padla trojka, rozdali jsme 3000 korun. No a v půl osmé jsme oznámili, že budeme plnit další přání. Pojedeme osobně odvést naší posluchačku do školy.
1: A to už tento čtvrtek a vy to samozřejmě, kysáci, všechno živě uslyšíte.
2: A Patrik stihnul zaperlit dneska už před 8 raní se svým skvělým rapem.
1: No to teda.
0: Budeš moc zaperlit ještě jednou.
3: Jo.
0: Je po půl deváté, takže bych vám měl přečíst jeden text konkrétního slavného hitu a vy byste měli poznat, o co se jedná. Jste ready?
2: Ano.
0: Jo. Nezapomeňte napsat to, jo, neříkat to hned nahlas.
1: Dobře.
0: Kdyby náhodou jste nevěděli, posluchači budou ti, kteří vám řeknou, co to vlastně je.
1: Dobře.
0: Break this. Break that. Don't break this heart in me. Come, I need you, girl. You are my reality. Come, be my lover with your warm body. No more. No more. I can't stand it. No more. No more. No more. No more. I can't stand it. No more, no more, I can't stand it.
2: Máš to, Patriku?
1: Mám.
2: Zkusíme to říct najednou.
1: Název hitu?
2: Název hitu?
1: Jo.
2: Dobře, tak 3, 2, 1.
1: No more.
2: Od koho? 3, 2, 1.
1: Fun Factory, já jsem právě nevěděl na 100%.
0: Takže?
2: Já si myslím Two Unlimited.
1: Ty mi tam taky hráli, ale řekl jsem Fun Factory, tak řeknu.
0: 210, 323, 323.
2: Ani jedno.
0: Radio Kiss, halo, kdo volá? A chce to nandat Míši a Patrikovi. Nazdar!
4: Super. No nazdar, Roman, Patrik, Míšo, ahoj. Roman,
0: čau,
4: Boleša.
0: Čau. Ahoj. Romane, od koho je tenhle song?
4: Two Unlimited?
0: Ne, taky ne.
4: Ne, to
0: nevadí. Měj se, Romčo, čau.
4: Ahoj,
0: jak byl rád, tyjo, že se dovolal. Radio Kiss, tuší někdo, jaký vím. Text to byl, od koho to bylo?
5: Ahoj, Pájo.
0: Nazdar, Pájo. Labuš taky ne, i když to Be My Lover, já to chápu,
2: jo. Jo, jo.
0: Nedá se nic dělat, měj se, Pavlí. Ahoj.
1: Už vím, hele,
0: teď jsem zvědavý, jak vás dostanem. Každopádně já...
1: Co je?
0: Úplně mi zmizel tablet.
2: Ale já ho pořád vidím.
0: Windows error. No nedá se nic dělat teda. Linky teda necháme. Lidi, teď jsem ten song hrál před 2 minutama. No more, Max.
1: Max.
2: Max.
0: Já už nevím, jak vám víc napovídat.
2: Ale já jsem měla v hlavě tuhle písničku, akorát jsem si to spletla s Two Unlimited.
1: Já jsem tušil, že to bude jiný interpret. Ach jo.
0: Nevadí, dneska bez bodů. Radio

0: nás.
1: Dneska jo.
0: Ono to nebude tak jednoduchý, jak se zdá.
1: Pokud budete chtít vyhrát rádiový balíček, kysáci, až bude hrát I'm lonely, lonely, lonely, volejte 210 323 323. Volejte raní kachnu.

0: Moje malé přání pro dnešní den mít vliv jako Roman Anděl. Roman Anděl řekne volejte kachnu a kysáci to splní.
1: Kachno, raní kachno, uletěla ludra.
2: Raního kysu.
3: Hezké dobré ráno, na telefonu by měl být Tomáš. Tome, čau.
4: Ahoj, ahoj, zdravím vás.
3: Vy taky. Tome, co je podle tebe raní kachna, v čem jsme zalhali?
4: Já se přiznávám, že jsem to neposlouchal dneska od začátku, ale tak plácnu, že dneska žádná raní kachna nebyla.
3: A nech toho.
4: No, zkusíme to při pondělku.
3: Tak jo, no tak máš pravdu.
4: Fakt jo?
3: No.
4: Sakra fix.
3: Hele. A my tam chtěli protlačit do poslední minuty. A nakonec Míša říkala, hele, teď to nestihneme, takže zítra. Jo?
5: Zítra kachna bude.
3: Zítra to bude náročnější. Gratulujeme, Tome, posíláme balíček
4: děkuju.
3: I song od Kate Ryan. Ahoj.
4: Ahoj.
2: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Není toho málo, poslechněte si aktuální info.
2: Pojíždíme na D6, je to tak od 14. kilometru, hlásí tam za 2 kilometry nějaká oprava na silnici, ale zároveň vidím, že za 7 minut je nějaká nehoda.
3: Už dojedete do Brna, Pisárecký tunel zavřeli, tudíž totální kolaps a Brno je katastrofa.
4: Od Mikulova do Brna to taky stojí a skáče.
5: D1 Vyškov Brna se rozjela, takže nesjíždějte na Vyškov ani na východ, ani na západ a jeďte směr Brno.
6: Vy, co se pohybujete v Ostravě kolem Hornbachu po Rudné, tak bacha, v levém pruhu směrem k Hornbachu je odstavený kamion, prostě se to tam štosuje.
1: Výborně jste to zmapovali, děkujeme za pomoc a to není všechno.
7: Na Břeclavsku na silnici 52 u obce Perná se srazila dvě auta a další nehody řeší v Žadci v ulici Komenského a v

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaelíčku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
2: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
4: Mě dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na rádiu KISS.
6: Halloween přichází a s ním i strašidelně dobrá čokoláda z čokoládovny Janek. Dýně, lepky, duchové i náhrobky z poctivé české čokolády. A celý říjen doprava do GLS boxů jen za 29 korun. Čokoládovna Janek.cz.
7: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
5: Radio KISS. Počasí.
8: Venku dnes čekáme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Postupně počítejme i s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů.
5: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
8: A u počasí ještě zůstaneme. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nás čeká ve čtvrtek a v pátek. Teploty mohou vystoupat až k 18 stupňům Celsia. Rána ale zůstanou chladná a budou se objevovat také mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Slovenci v nedělním referendu těsnou většinou zamítli vládní reformní program, který tamní opozice označuje za autoritářský. Podle tamních médií jde o symbolickou porážku nacionalistického premiéra Janeze Janši. Občané sice odmítli rozšíření pravomocí parlamentních vyšetřovacích komisí, vyslovili se ale pro zrušení koncesionářských poplatků. A teď zpátky domů.
9: Oblíbenou turistickou lokalitu pod Kunětickou horou čekají významné změny k lepšímu. Krajští silničáři odstartovali úpravy autobusových zastávek, přilehlé křižovatky u parkoviště i přilehlého úseku silnice. Projekt za 5,5 milionu přinese bezpečnější přecházení pro pěší i trvalé snížení rychlosti na 50 km v hodině.
5: Sport.
8: A jdeme ještě na hokej. Hokejisté New York Rangers s Jaroslavem Chmelařem v sestavě porazili Vancouver Filipa Hronka jednoznačně 6-2 a vyhráli čtvrtý z posledních 5 duelů. Tolik zprávy v jedné minutě a s nimi Tereza Jandová.
5: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

Ahoj kysáci, to víte, že vám rádi děláme radost. V soutěži 7 v 7 rozdáváme každé všední ráno peníze a v téhle hodině chceme udělat radost těm, co rádi chodí do kina a hlavně těm, co fandí zrádcům. Dáme si Robina Schulze, Sigmu a pak si řekneme detaily. Tady na Rádiu Kiss.

0: Fenomén, který ovládl televizní obrazovky, je zpět.
1: Kdo by chtěl vidět premiérovou epizodu Zrádců v kině, měl by si udělat čas už tuto středu večer.
2: Půjde o pátý díl a my vám rádi dáme vstupenky do kina. Jen musíte dobře odpovědět na soutěžní otázku.
3: A nezapomeňte hlavně v hlasovce říct, do jakého cinestáru v České republice chcete vyrazit.
1: Ano, protože jsou po celé republice. No a jaká tedy bude dnes soutěžní otázka?
2: Bude se týkat O2 Areny, protože tam Zrádci letos završí jejich show. Soutěžní otázka zní, kdy se bude konat poslední stůl v O2 aréně?
1: Použijte aplikaci Rádia Kiss, honem rychle, za chvilku vám představíme naše vítěze.
0: Rádio Kiss, to nejlepší od 90.

0: ven, který ovládl televizní obrazovky, je zpět.
1: Zrádci úřadují na hradě Křivoklát a každý týden v kinech, kam chceme pět z vás dostat. Komu tedy dáme dvě vstupenky do kina na tuhle středu, kdy vyjde další díl?
2: Představujeme vám vítěze, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku. Kdy se bude konat poslední stůl v O2 aréně?
3: Tak poslední stůl se bude konat 2. prosince a já bych teda ráda vyrazila do Olomouce.
1: Natálie, dvě vstupenky jsou tvoje, další je Láďa.
4: Poslední stůl bude ve středu 2. prosince a lístky bych prosil do Hradce Králové, děkuju.
1: Míří tam Radek.
5: Poslední stůl bude 2. prosince, do Prahy prosím lístky.
1: Čenda.
6: Tak já zkusím 2. prosince a Sinestar Ostrava.
1: A poslední Karolína.
7: 2. prosince. A do Prahy.
2: Všem vám moc gratulujeme, takže ve středu můžete vyrazit na účet Rádia Kiss a Zrádců. A další soutěž zase v pondělí touto dobou.
0: To nejlepší od 90. let.

0: Michal Kavalčík chce pořád splynout s okolím. Podívejte se, co má na sobě za bundu.
1: Čau, Michale.
2: Čau.
1: Ty jsi byl v lese.
3: Dobré dopoledne. No samozřejmě.
0: Ty jsi opravdu o víkendu byl na houbách?
3: Ano, já jsem měl výšlap. Hodinky mi ukázaly 30 tisíc kroků.
0: 30 tisíc.
3: A proto dneska vysílám v sedě.
0: Počkej, ale opravdu ty chodíš jako pravidelně na houby?
3: Ne, já jsem bohužel jenom takový ten jako dvakrát za rok.
1: Pravidelně, víkend co víkend přes zimu, víš?
3: No.
0: Ne, ale jestli jako víš, jako chodí jako každý rok, že
3: ne,
0: si udělá ten čas.
3: Nejsem bohužel, ale mám spoustu přátel, mám kamaráda, kterému, kdyby si opravdu ukázala jakoukoliv houbu, on ti řekne latinský název, jestli se může jíst, nejíst, zdali je jedlá po třeba nějaké době, po uvaření, usmě. To jsem nikdy nepochopil, absolutně ví všechno o houbách.
1: Michale, důležitá otázka, hlavně našel si něco?
3: Hele, našli jsme, no, šli jsme všichni děti, měli jsme 4 košíčky a ukážu pak fotky, no.
0: A byli jedlí?
3: Byli, ale teď kdo to nakrájí?
0: No ty.
3: Ne, já jsem právě, Mišo, jestli nemáš po vysílání brigádu čas, co?
1: Tak, to je přece jasný, jo. Michal to nazbíral, ty to nakrájíš.
3: Ano.
0: Ne? Nemám čas.
3: Mhm, super. No. Chtěl jsem ti dát ochutnat kulajdu, ale škoda.
0: Ale to nevadí.
1: Ty jsi sbíral, Míša krájí, Roman vaří. Podělíme se, proč ne?
0: Michale, co je hlavní?
3: Tak
0: ty teď vysíláš do dvou.
3: Těším se.
1: Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak zatím od vás žádná hlasovka, ale kdybyste tak chtěli učinit a věděli o nějaké velké bouračce, kolonách a tak dále, komplikacích, tlačítko doprava v apce Radia Kiss. Vemu vás za Brno, pozor, tam máme 12-minutový průjezd, zdržení, pojedete jenom 30, jsou tam 4-kilometrové kolony a je to dálnice D1 z Prahy na Brno a je to právě za Brnem 213. až 205. kilometr. Tak očekávejte skoro, jak jsem říkal, 10-minutové zdržení. Pojďme na muziku hned po zprávách Silver.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: A teď něco pro všechny, kteří už mají dost filmů, kde všechno dává smysl. Zpráva pro Minervu 2 je česká sci-fi komedie, ve které se potká mimozemšťan, osamělá klarinetistka, rozhádaný pár a romantický básník. A kde? V omšelým hotelu uprostřed ničeho. Taky si říkáte, co z toho může vzniknout? Taková česká filmová jízda, která bude trochu ujetá, trochu prdlá a hlavně úplně jiná. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes čekáme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Postupně počítejme i s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Státní volební komise dnes projedná výsledky víkendových voleb do zastupitelstev obcí a prvního kola voleb do třetiny Senátu. V nich bylo 5 senátorů zvoleno a o dalších 22 se rozhodne až z kraje víkendu ve finálových duelech. V komunálních volbách byly tradičně nejúspěšnější nezávislí kandidáti a jejich sdružení. Ze stran pak KDU-ČSL před starosty ANO a ODS. Americká soudkyně nařídila okamžité zastavení politických reklam financovaných z peněz daňových poplatníků, které oslavují prezidenta Donalda Trumpa a propagují jeho politiku. Kritika vůči klipům se objevila krátce před listopadovými volbami, které rozhodnou o tom, zda si Trumpovi republikáni udrží v americkém kongresu většinu. A teď zpátky domů.
2: Chráněná krajinná oblast Slavkovský les se rozrostla o nové chráněné území. Nově vyhlášená přírodní rezervace Čihanské slatě na Mariánsko-Lázeňsku vznikla po několika letech intenzivních příprav pod hlavičkou Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Fotbalisté Lazia Řím v šestém kole italské ligy doma porazili Monzu 3-1, zůstali neporaženi a mají stejně bodů jako vedoucí Inter Milán, který do čela poskočil v sobotu po výhře 3-0 nad Parmou. O 2 body za vedoucí dvojicí zaostává AS Řím, který v oslabení jen remizoval na hřišti Coma 0-0. Čtvrté Cagliari v závěru přišlo o výhru nad Juventusem a remizovalo 1-1. Za námi jsou nejnovější zprávy a teď už začíná pondělní dopolední KIS.
3: Ano, bohužel není sobota, není ani neděle, je tady zase pondělí. Nejkrásnější den v týdnu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

Já vám nevím, kysáci, jako nejdeme radši domů, co? Nejdeme domů, musíme být dneska v práci, jako fakt. No jo, musíme. Já se vám přiznám, kysáci, že v životě jsem neměl takovou tu práci, jako tady občas slýchávám ve vašich hlasovkách. A já jsem ráno napsal šéfovi, že mi jako blbě, že nepřijdu a už jsem 2 dny doma. To jsem jako nezažil. Pokud něco podobného chcete zkusit v rádiu, musíte se na záskok, ten záskok musí mít volno, je to trošku komplikovanější. No a teďka kontrolní otázka, kysáci. Samozřejmě přeju vám nádherné pondělní dopoledne 12. října, svátek má Marcel, všechno nejlepší. Schválně, jestli máte podobnou náladu jako já od včerejšího večera. Jo, venku už taková ta zima, nad ránem 4-5 stupňů, kosa, klemra, kláda, prostě nedá se to bez péřovky, bez bundy. Dneska maximálka 12-13 stupňů, zítra dokonce 11. Máte stejnou náladu jako já? Že mám pravdu, řekněte někdo aspoň jo. Zvedněte ruce. To je prostě úplně vánoční nálada. Nezlobte se na mě.

se tak těším. Fakt, dneska je normálně den, že bychom si vlezli do postele, přikryli se peřinou, dali tam Netflix a čau na skle. Trošku to zrychlíme, že jo?

0: Ahoj, Michael, ty když jsi šel do práce, ty jsi se bouchl hlavou o futra, nebo jsi měl nějaký úraz, nebo já nevím. Protože já jako vánoční atmosféru ještě necítím, jako zdaleka ne. To až tak 20. prosince, no, tak si to užij a pěkný den ti přeju.
1: Forsy, bouchl jsem se. Bylo to před 51 lety v porodnici, jsem spadl z té porodní váhy, víš, přímo na mozeček.
2: Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90.

0: Přestože velkou rýmu mám, Kise Rádio poslouchám.
1: A promiňte mi, kesáci, když mám takový ten pocit, a zase v dalších hlasovkách jste mi to také někteří potvrdili, že máte už skoro takovou předvánoční náladu díky tomu počasí, pojďme dneska kouzlit. Pojďme dneska v dopo pondělním kysu a v balíčku kouzlit. Samolepky, podpis karty, diplom, vůně do vašeho auta a k tomu ještě také tričko. To už ani vykouzlit nemusím, to je prostě daná cena, tu my vám tady rozdáváme pondělí až pátek. Já jsem si tak říkal, který ten kouzelný předmět byste z těch českých a možná i slovenských pohádek chtěli prostě mít, jo? Čemu byste dali přednost a proč? Protože co? To je přece to nejkrásnější, že bychom třeba nemuseli do práce a všechno bychom si vykouzlili. Který jediný kouzelný předmět byste chtěli vlastnit a co byste s ním udělali jako první? Já tady vykopávám nesmrtelná Arabela, kouzelný prsten, otočíte, přejete si, hned to je. Létající kufr, já jsem záviděl, jak oni tam ti dva, brácha ze ségrou, lítali prostě z té pohádky do pohádky, co tam ještě bylo. Křišťálová koule, ukáže ti, co se děje někde jinde. Kouzelný plášť,

0: něco, injekční stříkačky, železo, tu vodu, vyhoďte to, nemůžete mít do letadla a tak dále. Pojďme se podívat na tyto kouzelné předměty, které by nám třeba usnadnily život. Tak který byste brali? Proč? A... no a tak, prostě pojďme kouzlit dneska, jo? Těším se na vaše příběhy, s čím by to bylo a co byste si jako první vykouzlili.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Fan. Ladíte Radio Kiss a je tady pondělní balíček, no tak pojďme trošku kouzlit. Který z těch kouzelných předmětů byste chtěli doma? Co by to bylo? A co byste si jako první vyčarovali? Vendis?
1: Nazdar Majky, tak za mě rozhodně utržené sluchátko, protože to umí úplně všechno a pokud budu mluvit hlasem pana Nárožného, nemám co dodat. Díky, čau.
0: Haló, ano, hned to bude. No, člověče, to sluchátko je trošku jakoby větší, jo? Mám pocit, že existují menší, kouzelnější předměty, které by si lépe schoval. Jak to vidí Kačka?
2: Michael, tak já bych si přála kouzelnou lampu toho džina, aby mi konečně vyčaroval nějakého normálního chlapa. No a zbytek na to už by jsem přišla.
0: Ty by si prostě chtěla leštit tu lampu, že jo? No, Aladinova lampa, ty brďo, jak vždycky ten sluha z toho vylezl. No a ještě tady máme Lukáše.
3: Čau, Michael, no tak to je jasné, červený klobouk z tří veteránů. A první, co by bylo, no tak bych si vytlačil karton s velbloudem.
0: Typická česká vlastnost, ne krabičku, rovnou karton.
4: Cigarety nemáš? Jaký bys si chtěl? S velbloudem. Zabavuje se. Máš ještě velblouda. Ejja. Zabavuje se. Ještě.
5: Podívej se, to bychom tady byli do rána. Tady máš karton a odevři ty šranky.
6: Vyhrajte v raním Kisu dárkovou tašku plnou dobrot

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.

0: Fuk kouzlíme v dopoledním kesu. Představte si, že se třeba ráno probudíte a na nočním stolku máte jeden jediný kouzelný předmět z těch slavných českých pohádek. Co byste si vybrali? Co třeba takový měšec ze tří veteránů? Nemusíte do práce. Nemusíte řešit hypotéku. No, a v Lidlu už nikdy nekoukáte na žluté cedulky. Pojďme na Mikuláše, ten má tenhle nápad.
1: Já jsem taková skromná bytost, jo, já tomu moc nechci ani nepotřebuju. Ale líbilo by se mi mít takový to kouzelný jablíčko z toho stromu, z toho frňákovníku, abych to dal kolegovi nebo šéfovi do jídla a pak bych jim zadraho prodal tu hruštičku. Tak jo, tak se měj.
0: Jo, jo. Já se vám přiznám, kysáci, že do té herečky, které narostl ten dlouhatánský nos, já jsem byl do ní zamilován. Ty oči. Někde jsem četl, že vybírali půl roku herečku pro tuto roli, protože potřebovali opravdu uhrančivý pohled, kouzelné magické oči, až to vyhrála ta herečka, která se tam pak v pohádce objevila. Pardon, že neznáme jméno, ale vygooglíme. Verča. Verča je skromná, Verča nechce nic.
2: Ahoj Majkle, tak já bych z těchto věcí nechtěla asi nic. Ono se říká, člověk si musí všechno zažít, vyzkoušet a tak. Takže asi tak. Pa, Verča.
0: Verčo, zase se ti přiznám, že jsem poněkud zklamán, jo? Že kysačka, taková věrná kysačka, že občas jako nepustí na špacír tu představivost, jo? Pojďme občas jako, nebuďme až tak skromní, nic. Já bych bral hned 7 těch předmětů, okamžitě, all inclusive. Co Irenka?
3: Ahoj Michael, tak ty jsi mi vzal do ruchu slova, vítr z plachet, protože už když to říkal, tak první, co mě napadlo, byl Arabelin prsten, protože tím, když se zatočilo, tak sněl všechno, co si chtěl, anebo byl tam, kde potřebuješ. A když se taky zamyslím, tak by nebylo špatný třeba platínko pro střise, protože kdo má pořád vymýšlet obědy nebo večeře, kdo co bude jíst. A nebo kdybych chtěla být chamtivá, tak kouzelný měšec to vždycky, ale vždycky jistí. Tak jo, tak ahoj a hezký den.
0: Tomáš reaguje na tu hlasovku. Pro tu slečnu, co hledá chlapa a chce tu lampu. Michaele, prosím, předej kontakt. Já jsem dokonalý džin. Jsem všude, kde se otevře láhev. Děkuji. A ještě si dáme čauko, kakauko.
4: Jaj, čauko, Michael, čauko všetký kysákom. No tak počuj, já by som si želal čarovný mešec, hej? Z rozprávky čarovný mešec. Troška peňazí, hej, troška viacej peňazí, aby sme konečne mohli zrobiť tu kiss party, tak kde na Ibice. Majte krásny deň, krásny pondelok a čauko, kakauko.
0: Ta slovenčina je stejne krásná, že jo? Česky mnešec a oni mají mešec. Oni tam zapomněli dát ten háček nad tím, no, mešec.
5: Kiss, Kiss. Radio Kiss.

0: baví, baby.
1: A máme tady finálové hlasovky. Dneska kouzlíme na Kissu a představujeme si, kdybychom měli nějaký ten kouzelný předmět. Já jsem si to tady docela vypsal a můžu vám říct, že toho je jako fakt, fakt jako ale hodně. Jako toho, jako třeba představte si 7mílové boty, jo? Že byste takhle lítali prostě po světě, že jo? Nebo oslíčku, otřes se. Pěkně v obýváku bychom měli oslíčka, kupovali seno a vždycky, když by došly prachy, jak by se zatřepal. No, mrtvá voda, zlatovláska spojuje oddělené části těla, živá voda pak vrací život. Živá voda, zlatovláska. Kouzelná květina dospělosti, létající čestmír, dočasně promění dítě v dospělého. Yeah, toho by bylo. Tak pojďme na další finálové hlasovky a startuje David.
2: No čau, Michael. Hele, tak to máme stejný. Já bych si přál prsten Arabely. A víš proč? Protože bych si přičaroval tebe a ty bys mě bavil, protože takovýhle jelito už na světě nikde není. Měj se, čau.
1: Jeli to, kopy to a platí to, že jo, nebo tak nějak se to říkalo. Další, kdo bude v éteru Rádia Kiss, Alenka, ty to máš jak?
3: Ahoj Majklíčku, ahoj Kikisáci. Já bych si vykouzlela krásný velký dům, protože střecha nad hlavou si myslím, že je důležitá. Mějte se hezky, přeju krásný den, papa,
1: ano,
3: Alena.
1: Ano. Fíla to vidí takhle.
4: Ahoj Michale. Já bych sem chtěl tu křišťálovou kouli, ale víš proč? Abych zjistil jednu jedinou věc a myslím si, že by nás zajímala všechny. Vědět, co si ženy myslí.
1: Já si stejně myslím, že žádný předmět by ti na tuto otázku nikdy nedokázal odpovědět. No, myslím si, že ne. Pojďme ještě na... Verča?
5: Ahoj, Michael, tak mě by určitě stačil takový ten obraceč času, co měla Hermiona Grangerová ve třetím díle Harryho Pottera. Vrátit se, dostat se do budoucnosti, obsat si čísla do loterie, pak se vrátit zpátky, vsadit si a člověk je za vodou.
1: Přišla tak jo, mi tak čau. Pěkná SMS-ka od Lucinky. Zdravím vás všechny, kouzelný předmět a co třeba Arabelin prsten. S ním bych si přála, aby zmizely všechny války a všechny útrapy našeho lidstva. Aby se prostě země uzdravila, to bych si přála ze všeho nejvíc. Aby ze světa zmizela nenávist a hořkost. Přeji vám všem krásný den, Lucie z Děčína. No jo, Lucinko, to by bylo moc. Moc, moc hezký. Pojďme na vítěze!
6: You win!
1: Zasloužili byste si to všichni, ale u Daniela se mi líbí tento nápad.
7: Ahoj, no tak mně se líbí ten můj obyčejný život. Ta moje obyčejná žena, ty obyčejný děti, to obyčejný auto a ta obyčejná práce. Ale co bych si moc přál, to by bylo obušku z pytle ven. Protože já si poradím s každou dřinou, ale poradím si jen s málo kterým blbcem. Takže to by byl můj vysněný kouzelný předmět. Mějte se fajn.
1: No, to by bylo hezký, ty brďo. Láďa Pešek. Já s písničkou
8: jdu.
1: Jako ptáček.
9: To nejlepší od 90. let.
10: Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: D1 zatím podle vás je v pohodě, mám tady jenom dvě komplikace, je to na obchvatu Prahy, tak pozor, 10-minutový průjezd, pojedete tam 20, koloně 2 kilometry a je to D0, 4. až 9. kilometr a je to ve směru na Ruzyň, D0 až D7, omezení blokování odbaveného tunelu a zdržení do 10 minut. A pojďme o kousíček dál, tam také jižní spojka k západní Kopanině, ulice Praha Řeporyje v katastru právě Prahy. Je to D0, kilometr 18 až 20. Provedení stavebních prací, demolice a výstavba nového nájezdu související s kapacitněním D0 a stavba 515. Tam se zdržíte 10 minut, kolona už tam má 5 kilometrů a je to D0, 13. až 22. kilometr směrem na Ruzyň. Tak opatrně!

0: Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz.
1: Kiss Paráda.
0: Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Basslickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Radio Kiss počasí.
2: Venku dnes čekáme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Postupně počítejme i s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Počet kybernetických útoků na školy stoupá. Každá vzdělávací instituce čelí v průměru více než 5 500 útoků týdně. Podle odborníků na kybernetickou bezpečnost může za nárůst začátek školního roku a také podle nich podfinancovaná IT infrastruktura škol. Placení kartou, mobilem nebo chytrými hodinkami by mohl doplnit další způsob. Slovenská spořitelna představila na svých webových stránkách technologii, která umožňuje zaplatit pouhým přiložením nehtu k bezkontaktnímu terminálu. Čip se ukryje pod manikúru a funguje to jako miniaturní digitální peněženka. A teď zpátky domů.
3: Oblíbenou turistickou lokalitu pod Kunětickou horou čekají významné změny k lepšímu. Krajští silničáři odstartovali úpravy autobusových zastávek, přilehlé křižovatky u parkoviště i přilehlého úseku silnice. Projekt za 5,5 milionu přinese bezpečnější přecházení pro pěší i trvalé snížení rychlosti na 50 km v hodině.
0: Sport.
2: Fotbalová Slavia vyrazila v neděli odpoledne do Baku ke druhé bitvě skupinové fáze Ligy mistrů. V úterý večer se postaví azerbajdžánskému šampionovi Sabahu. Sešívaní mají jedno velké přání. Konečně si připsat 3 body. To se jim v prestižní soutěži nepovedlo neuvěřitelných 19 let. Za námi jsou zprávy a pokračuje dopolední Kiss.
4: Tak si uděláme v práci svařáček, aby jsme se trošku zahřáli, a nebo aspoň krásně teplý čaj. Dobrou chuť.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: S váma je Radio Kiss, prosím vás, ještě nejsou Vánoce, ani Velikonoce, no, dneska je teprve 12.10., teprve říjen a my jsme tady před Hoďkou jenom tak jako trošičku naznačili, že ještě do těch Vánoc bývá pár dnů, nějakých pár měsíců, ale že ta nálada a ta zima trošku připomíná ten předvánoční čas. Někde se zachumlat pěkně pod peřinu a u toho poslouchat Radio Kiss. No. Přišly tady nějaké SMSky, rozdělili jste se samozřejmě na dva tábory. Michaele, už tam nic od Vánoc nepouštěj, a pak byl třeba Mirek a říká, ještě bych tam něco pustil.
1: Předčasné Vánoce na Kissu.
0: I Maruška už se těší. Každoročně na účet přistane 15 milionů dolarů. Maruška vlastně nikdy nemusí řešit Vánoce. Vždy je peněženka plná.

0: Doufám, že jsme vám udělali radost. Nová Miley Cyrus, o které jsem tady mluvil minulý týden, a už to máme v playlistu. Ve čtvrt na 12, čerstvé moudro dne na pondělí. Holky, dámy, tetičky, sestřičky, babičky, budete mě dneska milovat. Tohle je moc krásné moudro dne.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: My ženy občas potkáme takového prince, že bychom raději brali toho koně.
1: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední. Na Kisu.

0: tipery. Teď jedna taková otázka, podíváme se, no, nevím, jestli tohle bych dokázal. Kysáci, představte si, že byste měli vydržet 12 let bez mobilu, internetu, televize a dokonce bez jediného člověka. Dal by to někdo?
1: Takhle se vstává jedině na Kysu. Tvoje přání, naše výzva.
2: Další přání, které chceme splnit tento týden.
3: Co takhle výzvu odvíst moji dceru do 4. třídy ráno vaším autem i s nějakým moderátorem?
2: Osobní odvoz, jo, hele. Hele, Tluboši, obrendovaná dodávka Rádia Kiss je připravená. My moderátoři jsme taky připravení, takže se můžeme domluvit a tvou výzvu teda přijímáme. Co ty na to? Budeme se na vás těšit.
4: Určitě, moc krát děkuju.
1: Ranní Kiss od 6 do 10.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

dopoledním kesu 11.37. Pojďme si to ještě jednou sečíst, podtrhnout a celé spočítat. Dokázali byste vydržet 12 let bez mobilu, internetu, televize a dokonce bez jediného člověka? 12 let sami se sebou? Přesně o tohle se rozhodl bojovat a podstoupit tuhletu výzvu 31-letý japonský buddhistický mnich Sogaku Taguchi, už jsem se lekl, že to je Tamagotchi. V září se zavřel do chrámové místnosti nedaleko Kyoto, ze kterého má výjít až 11. září, to si vybral pěkné datum, 2038. Celých 12 let nebude mít žádné informace o okolním světě, s nikým se nesetká a čeká ho mimořádně přísný duchovní režim. Teďka bacha,

0: který ji podstupuje. Na začátku prohlásil, že překypuje radostí. No, jsem zvědav, jak mu to dlouho vydrží. Nevím, proč lidé toto dělají, ale chápu, jako je to prostě úplná zkouška všeho. Tak vidíte, zatímco my nevydržíme bez mobilu ani cestičku na Vecko, tak on si dobrovolně vypne celý svět na 12 let. Já mám takovou jako předtuchu, že kluk Sogaku Taguchi, až vyjde po těch 12 letech, bude mít podle mě na WhatsAppu takových 48 tisíc nepřečtených zpráv a 27 tisíc nepřečtených e-mailů. No. A příštích 12 let bude mít co dělat, aby to přečet.
1: To nejlepší od 90. let.
2: Kiss.

nejlepší fanoušky, nejlepší posluchače. Okamžitě jsou ve střehu, jejich postřeh je prostě, toto nemá žádné jiné rádio. My jsme tady mluvili o vánoční náladě, Michale. A asi 4 kysáci mi okamžitě poslali výpis vánočních trhů 2026 v této zemi. A tak proč ne, pojďme si tady jako připomenout, kdy, kde a v kolik to startuje. České Budějovice, vánoční trhy 18. listopadu, Praha 28. listopadu, Praha náměstí Míru 20. listopadu, v Olomouci to startuje 22. listopadu, v Ostravě 22. listopadu, v Opavě 21. listopadu, v Brně Zelený trh 13. 11. ale koukejme, tam to mají skoro o týden dříve. Brno náměstí Svobody 20. listopadu, v Plzni 21. listopadu, ve Zlíně 27. listopad, Karlovy Vary na severu 29. listopadu, Pardubice 29. listopad, Mikulov 29. listopad, Jihlava 29. listopad, Jablonec nad Nisou 16. 12. v Písku 29. listopadu a v Kroměříži 29. listopadu. Není zač.

0: Jsem za volantem po celé republice.
1: 36-minutové zdržení mám tady hlášeno, kilometr 82. až 3. je to D0 kolem Jesenice a tam je 3-kilometrová kolona. Tvorba kolon je to ve směru na Ruziň D0 na D7, tak tam si popojedete asi 10 to tam jede a zhruba půl hodiny. Kdybyste věděli o nějakých dalších komplikacích na třeba D1 nebo jiných nějakých uzavírkách, tlačítko doprava v apce Rádia Kiss. Za malý okamžik čerstvé zprávy ve 12 a pak třeba Groove Coverage.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Jukebox Rádia Kiss.
0: Už dnes večer
2: od 6 hodin.
1: Halloween přichází a s ním i strašidelně dobrá čokoláda z čokoládovny Janek. Dýně, lepky, duchové i náhrobky z poctivé české čokolády. A celý říjen doprava do GLS boxů jen za 29 korun. Čokoládovna Janek.cz.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Kiss. Počasí.
1: Krásné dobré poledne vám přeji. Dnešní obloha bude polojasná až oblačná a jen ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 10 až 15 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Hnutí Duha se v následujících dnech chystá kvůli omluvě poslance Filipa Turka, zveřejněné na Facebooku, podat návrh na exekuční vymáhání. Podle ekologické organizace nesplnil povinnost uloženou soudem, protože nezveřejnil omluvu řádně a v souladu se soudním rozhodnutím. Při střelbě ve francouzské škole byl zraněn ředitel zařízení a učitelka. Informovala o tom dnes dopoledne francouzská média. Policie podle nich zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Na místo míří ministr vnitra a šéf rezortu školství. A teď zpátky domů.
5: Na Šumavě a v Bavorském lese žilo v letech 2024 až 2025 43 vlků, kteří tvořili 11 smeček. Dalších 5 šelem se pohybovalo samostatně. Vědci 3 roky sledovali jejich chování i vliv na jeleny a obnovu lesů. A ukázalo se, že jeleni kvůli přítomnosti vlků mění své návyky.
0: Sport.
1: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková si po postupu do semifinále turnaje v Pekingu polepšila ve světovém žebříčku o 5 míst a posunula se na životní 29. příčku. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
6: Pro někoho s Kissem právě teď nastala doba oběda, tak přejeme vám všem dobrou chuť a tady Groove Coverage.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Dovolte mi teďka krátce po 12. hodině popřát všem, kteří po 12. hodině 12. října třeba už teďka začali slavit své narozeniny. 12. října se také narodil australský vynikající, dneska už skoro hollywoodský herec Hugh Jackman. Určitě si vzpomínáte na Wolverine, X-Men, Deadpool a nebo jak se tam zpívalo, jak se to jmenovalo. Největší showman, to byl úžasný takový filmový muzikál. Tak všem, kdo mají dneska narozeniny, happy birthday.

jednu takovou, myslím si, že hezkou radu, kam třeba vycestovat na příště. Pokud teda hledáte nejpřátelštější lidi na celém světě. Nový žebříček jistého cestovatelského magazínu si dal tu práci a přinesl zajímavé výsledky. Na prvním místě nejpřátelštějších lidí skončilo australské Melbourne, tam jsem ještě nebyl. Druhé je portugalské Porto, tam jsem také ještě nebyl. Třetí jihokorejský Seoul, ano, ani tam jsem nebyl. A čtvrté místo opět portugalský, tentokrát Lisabon. To je super, já jsem nebyl ještě ani v jednom městě. Portugalsko tak má hned dvě města mezi čtyřmi nejpřátelštějšími na světě. Turisté oceňují hlavně pohostinnost místních, příjemnou atmosféru a skvělé jídlo. No, třeba vás tam jednou vemem, tady s rádiem Kiss. My můžeme tady na Kissu nabídnout 24/7 nejpřátelštější moderátoři v českém éteru. Something.

0: Dobrou chuť, pokud jste se teprve k jídlu dostali až teď. Za chviličku se podíváme, třeba doma vás to nějak moc nebaví, jo? Třeba tam cítíte nějakou negativní energii. Tak mám tady několik předmětů, které přitahují do bytu negativní energii. Odborníci radí, zbavte se jich. A jaké to jsou? Počkejte si.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
2: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
1: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
2: Jednička to jistí.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na Live Nation.

0: ekologů totiž některé věci v našich bytech mohou negativně ovlivňovat naši náladu a zvyšovat stres. A co bychom podle odborníků a podle psychologů doma měli pořádně probrat? Třeba rozbité hodinky, nefunkční spotřebiče, uschlé květiny, ale také staré oblečení, které už například 10 let nenosíme. A pozor na krabice plné kabelů, u kterých vůbec netušíte, k čemu patří, ale pořád si říkáte, tohle, to se jednou táto bude hodit, nevyhazuj to, nech to tady. Nepříjemně na nás můžou působit i fotografie bývalých partnerů nebo dárky od lidí, na které nemáme zrovna krásné vzpomínky. Vědci sice nepotvrdili žádnou tajemnou negativní energii, ale souvislost mezi zahlceným prostředím a stresem ano. No, takže kysáci, já mám pro vás radu. Proberte skříně, vyhoďte nepotřebné věci a udělejte si doma prostor pro pohodičku. My vám k tomu dobře zahrajeme, jo?
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

Never Leave You. Je to mi připomnělo ICQ, že jo? Vzpomínáte si, že jo? No, oni to tam měli lépe. Lepší. Pozor, pojďme na muziku, pojďme na naše partnery, pokud s partnerem máte stejný hudební vkus, je to super. Nechte si ho, neopouštějte ho. Studie na zhruba 500 párů zjistila, že partneři mají v hudbě často podobnější vkus, než by se dalo čekat náhodou. Sdílený hudební vkus byl dokonce výraznějším společným rysem než některé osobnostní vlastnosti nebo životní hodnoty. Výzkumníci zároveň zjistili, že páry, které poslouchají stejné oblíbené interprety, mohou mít mezi sebou o něco větší něhu a blízkost. Já vám to prozradím, my se tady mezi moderátory máme také velmi rádi a my všichni máme v takovém hromadném společném playlistu tuhletu pecku. No.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme za SMS-ku Tezimu, asi to bude muž. Karlovy Vary a Praha v obou směrech kolona, velká bouračka, všichni se otáčejí a objíždějí. Já jsem na to mrknul, je to přesně 75. až 72. kilometr dálnice D6 právě v obou směrech. Je tam zatím 15-minutové zdržení, jede se tam desítkou a kolona už má 2 kilometry. Další komplikace vemu vás před Havlíčkův Brod. Pokud se nacházíte na silnici 1/38, tak 138. kilometr, je tam skoro 2-kilometrová kolona, tam se zdržíte skoro 18 minut a pojedete jenom desítkou a provádí tam opravu povrchu vozovky, byl zřízen kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a částečná uzavírka právě 1/38 v úseku Skuhrov a Havlíčkův Brod.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let. Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Teď jsem byla v obchodě a byly tam dvě strašně moc příjemné prodavačky. A víš proč? Protože měli nalazený Kiss.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
2: To byste měli zavíst a nějak pravidelně by se mělo dělat, protože pak za tím volantem najednou všichni úsměv na tváři.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
3: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Rádio Kiss. Počasí.
5: Pro dnešek je polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty napříč republikou máme mezi 10 až 16 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Se stížnostmi nebo pochybnostmi o zvolení některého z kandidátů v okresních volbách se budou moci lidé obrátit na správní soudy od středy 14. října po dobu 10 dnů. Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí vědci Robert Hall a Michael Woodford za výzkum mikroekonomických základů makroekonomické stabilizace. Oznámila to Švédská královská akademie věd. Po týdnu tak skončilo vyhlašování letošních nositelů tohoto prestižního ocenění. A teď zpátky domů.
6: Na Šumavě a v Bavorském lese žilo v letech 2024 až 2025 43 vlků, kteří tvořili 11 smeček. Dalších 5 šelem se pohybovalo samostatně. Vědci 3 roky sledovali jejich chování i vliv na jeleny a obnovu lesů. A ukázalo se, že jeleni kvůli přítomnosti vlků mění své návyky.
0: Sport.
5: Střelkyně Viktorie Schindlerová se na světovém poháru v Káhiře poprvé v kariéře probojovala do finále. Ve sportovní pistoli obsadila 7. místo. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
7: Pohled na časomíru 13 hodin a 3 minuty. Krásné pondělí všem přejeme, tady Rádio Kis.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Jasného, trošku mrazivého pondělka, no jako mohla by tam být 22 na tom teploměru, že jo? Ale zase na druhou stranu, slyšel jsem tady ve zprávách od naší Blanky a předtím i od Teresky, že se má ještě do čtvrtka vrátit babí léto, tak děkujeme. Já jsem teďka trošku v šoku, myslel jsem si, že to je zpráva a la apríl, že už jsme někde v dubnu, ne, je to pravda. Vydržte chviličku s náma, jenom co dohraje Green Day a Armin van Buuren, podíváme se trošku na sever. Nizozemsko povolilo v ženských věznicích sexuální pomůcky. Ty kráso, revoluce ve vězení. Počkejte si, Green Day, Amerika.

Mám takový pocit, že Armin van Buuren nemá moc daleko k Nizozemí. Má to kousek. Strašně mě zajímal jeho názor. Ve čtvrt na dvě kysáci zpráva, která mě dneska opravdu pobavila a dostala, a na tom světě je možné už opravdu všechno. V Nizozemsku totiž ženským věznicím povolili sexuální pomůcky. Není to žádný apríl, pro jistotu jsem si to zkontroloval, CNN a Velká Británie, všude o tom píšou. Ano, slyšíte správně, vězeňská správa spustila roční experiment, do kterého je zapojeno 295 odsouzených žen. Vězenkyně si mohou koupit speciální intimní pomůcky, protože podle odborníků by to mohlo snížit stres, frustraci, zlepšit spánek a dokonce i bezpečnost ve věznicích. Pozor, žádné rozdávání zdarma, všechno si musí vězenkyně pořídit za vlastní peníze. Já tady teda cítím jakousi trošku diskriminaci, trošku to není 50-50, přemýšlím, proč to je jenom pro ženy, proč i mužům není dovoleno tam mít nějaké sexuální pomůcky, jo? Cítíte tam tu diskriminaci. A přitom, kdybychom teda byli ve vězení v tom Nizozemsku, nám by stačila asi jenom jedna sexuální pomůcka. Říká se tomu dálkový ovladač. Protože když v telce dávají fotbal anebo hokej, to je orgáč. Radio Kiss.

0: Je nádherné, jak kysáci umí okamžitě zareagovat na tenhle ten článek ohledně nizozemí a sexuálních pomůcek a proč to nemůže být u mužů. Bohužel odpovědi jsou, to nelze pustit před 22. hodinou, tak já to pošlu Soně Ede a někdy v noční show si to určitě dáte.
1: Vyhrajte v ranním kysu dárkovou

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.

0: 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Václavovi Votavovi alias DJ Basslicker, tak zaprvé můžete třeba kliknout na kanále YouTube Rádia Kiss na naše poslední dvouhodinové live vysílání z Trance Party Live, páté narozeniny a díl krásný kulatý 60. A po druhé byste mu mohli udělat radost, když se podíváte a budete hlasovat na stránkách kiss.cz/kissparáda. Je to hned druhé políčko, nejdříve je home, hned vedle je program, pak jsou novinky, soutěže, video, playlist, Kiss Shop, o rádio, inzerce a tak dále. Takže druhé políčko, program, sjedete na Kiss Parádu a on tam má desítku toho nejnovějšího. Mně se tam líbí velmi novinka číslo 2, teď jsem pro ní hlasoval celkem 3x, tak a už víckrát nemůžu. No a na prvním místě stále Armin van Buuren a Saša, kterou jsme si hráli v minulé hodině. Mrkněte na to, jsou tam fakt super kousky a dokonce i s proklikem na videoklip. Tak do středy do 9. hodiny večerní můžete hlasovat.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.
3: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

12 let. Hurá! Místo dosavadních 10 let. Ministerstvo dopravy to chystá pro řidiče osobáků, motorek i traktorů. Jenomže pozor, kdo má průkaz vydaný teď, prodloužení automaticky nedostane. No a seniori nad 70 let, ti mají svá vlastní pravidla, která se nemění. No, samozřejmě hned tam se rozjela diskuze, že pokud ho příští rok po červenci ztratíte, nebo vám ho někdo náhodou odcizí, tak vám budou muset udělat nový řidičák. No a ten už bude co? Na 15 let. Já si nechám ten svůj. Já to mám do 2030.

0: 20. října od mě je to úplně všechno. Budu se těšit na vás zase zítra dopoledne. To už bude 13. října. Za pár minut. Magda, Radek, odpolední jump. Hezké pondělí.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Ještě než se spolu vrhneme na odpolední jump, pojďme taky na dopravu. Nehoda na dálnici D11 ve směru na Jaroměř. Je to hnedka na 7. kilometru. Bouralo se i na dálnici D5 ve směru na Prahu Exit 1. Dopravní nehoda bohužel také ale v Liberci v ulici Blaškova.
2: Karlovy Vary na vyhlídce, i tady počítejte se zdržením, a Brno Sever přímo v Brně. Je to také ulice Vyhlídka, i tady se bouralo.
1: Šťastnou cestu s rádiem Kiss.
0: Rádio Kiss, filmové tipy.
3: On je přesně ten typ plážového chlapce, za kterým se otočíte. Ona už je vyzrálou, ale stále atraktivní single ženou. Co se stane, když víš, že bys neměl, ale stejně tě to brutálně táhne? Jiskry, vášeň a pořádná dávka zakázaný chemie. Tohle nebude žádná romantická pohodička. Tady se budou překračovat hranice a emoce pojedou na plný pecky. Tak bacha, ať se do toho taky nezamotáš. Zakázaná touha tě bude bavit a žhavit. Na Starmaxu. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Kiss. Počasí.
1: Pro dnešek je polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty napříč republikou máme mezi 10 až 16 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy, který vytvořil slabou sněhovou vrstvu. Podle meteorologů jde o první den letošní zimy, kdy některá ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu ohlásila souvislou sněhovou pokrývku. Sněžit začalo už v neděli 11. října. V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila. Šlo o kybernetický útok. Škody jsou podle francouzských médií velké. Incident se týká asi 150 prodejen. A teď zpátky domů.
2: O víkendu odstartovala z pražského letiště Václava Havla další linka do Asie. První letoun společnosti Vietjet odletěl z Prahy do Hanoje v sobotu. Aerolinky nabízí spojení dvakrát týdně s technickým přistáním v Almaty. Připomeňme, že do Vietnamu začala před časem z Prahy létat také společnost Starlux. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport. Fotbalisté Slávie věří, že proti Sabahu mají v lize mistrů největší šanci uspět. Pražané odcestovali k druhému utkání hlavní fáze soutěže do dalekého Baku už v neděli. Slávia v úvodním kole prohrála doma s Lens 2-3 a protáhla čekání na vítězství v hlavní fázi ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: A u pondělního odpoledního jumpu vás vítá Magda a Radek.
4: No a my jdeme na muziku a přejeme vám krásné po víkendí.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Kysáci, započal nám pondělní odpolední jump, to znamená Magda Voronková, Radek Hrdina na svých místech. Vy už jste asi svoje pondělí odstartovali, pokud samozřejmě chodíte normálně klasicky ráno do práce. Každopádně já jsem měla ten víkend krásně poklidný, tudíž jsem nabitá energií. Jak to měl můj kolega?
1: Já jsem taky nabitý energií, protože už jsem střízlivý. Ne, přátelé, to nebo přáně, to je samozřejmě nadsázka, nicméně byl jsem, jak jsme avizovali před víkendem, v Mutěnicí, koho jsem potkal, to jsem potkal, a že tam bylo dost kysáků teda.
0: Vážně?
1: No ježiš, Maria. Pokecali jsme, dali jsme sklínku, nějakou fotku, prostě bylo to hrozně příjemný, takže zdravím. Mutěnice 2026 jsou za náma, já tam jezdím bezmála 20 let, ale vždycky se tam těším na všechny ty lidi. Tam je opravdu, já jsem za 20 let, tam neviděl nějaký jako big problém. Super. Tam třeba někdo porval, nebo takovýhle vůbec. Tuj. Po tom burčáku jsou všichni takový průřezem té republiky přátelštější.
0: To je ale zvláštní, člověče. Tak jsme rádi, že jsi víkend užil, doufáme, že vy kysáci taky. No a za chvilku kys hit v jedné vteřině budeme hádat.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na rádiu Kiss.

0: jedné vteřině.
1: Ladíte Radio Kiss a nás teďka čeká společně naše oblíbená rubrika Poznej Kiss hit v jedné vteřině. Hádat teďka takhle při pondělku bude můj kolega Radek Hrdina. Rovnou řekneme na začátek, kdyby se mu to nepovedlo. Přicházíte na řadu vy, vaše aplikace nebo aplikace Radio Kiss, přes kterou můžete posílat hlasovky a tipy. Nicméně jdeme na to. Mám pro tebe samozřejmě nachystány indicie.
2: Ano.
1: Je to zpěvák. Spousta z žen z něj kdysi šla do kolen. Já třeba vůbec. To ti stačí, ne?
2: Ne.
1: Ne.
2: Tak asi období, tak, nebo já nic.
1: Období, to není to tak dávno úplně. A mám takový pocit, že randil i dokonce s jednou slavnou českou topmodelkou.
2: On jo.
1: Mm-hmm. Ještě ti napovím, řeknu ti jednu takovou krásnou větu. Radku, jsi krásný.
2: James Blunt?
1: Ne, je to James Blunt. No, je to tak. Dobře. Prozrať mi, která z těchto indicí byla jasná jako věc, že jsi to věděl?
2: Top modelka.
1: Fakt jo?
2: Byla Němcová.
1: Ano, byla to Petra Němcová. Člověče, naše český top modelky ještě nechodily. Ještě Paolo Habera to mohl být.
2: Mohl to být Paolo Habera, no. A potom ještě, myslím, že Eva Herzigová ve své době měla nějaké pletky s nějakým zpěvákem, ale tohle mi utkalo nejvíc.
1: Takže James Blunt, pro mě to člověče nikdy idol nebyl, mě se ten člověk
2: můžu fyzicky... On je takový kňoura, no, ale jako líbivý kňoura ve smyslu, jako myslím, ty písničky jsou takový,
1: ale no. Fyzicky mi taky nic.
2: Jo, no, já vím. No. Já jsem já. Kiss hit.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Tvoje přání, naše výzva.
2: Další přání, které chceme splnit tento týden.
3: Co takhle výzvu odvíst moji dceru do 4. třídy ráno vaším autem i s nějakým moderátorem.
4: Osobní odvoz, jo, hele. Hele, Luboši, obrendovaná dodávka Rádia Kiss je připravená. My moderátoři jsme taky připravení, takže se můžeme domluvit a tvou výzvu teda přijímáme. Co ty na to? Budeme se na vás těšit.
5: Určitě, moc krát děkuju.
1: Ranní Kiss od 6 do 10.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: Ladíte odpolední Jump na rádiu Kiss. My si za chviličku řekneme o jedné velké krádeži. Vyskočilo to na mě vlastně před chvílí. Musím teda na jednu stranu smeknout, protože tohle se povíst, to nejde jen tak, ale za mě, jakákoliv samozřejmě krádež je špatná, ale tohle mě osobně vyloženě láme srdce.
1: No, jako ty jsi s tím měla problém, že jo?
0: Jo, no. A já to chápu, víš, jako chápu tu hodnotu těch věcí, které byly ukradeny a i prostě ty lásky, kterou člověk věnuje, aby tohle vůbec měl.
1: Já
0: doma.
1: Tuhle lásku mám.
0: Ty taky máš, víš?
1: Taky mám.
0: Rádi s tím vám, musím něco udělat, ale.
1: My vám za malou chvíli tady na Kissu řekneme, o jakou lásku jde. A myslím, že nejedno srdénko tam venku také zapláče.
0: Takže za chvilku. Jump odpolední.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Představte si, i ty můj kolego, že by si měl doma 30 tisíc lahví vína.
1: To mi ještě 5 chybí.
0: 5 tisíc nebo jenom 5 lahví? 30 tisíc.
1: No, má 25 zatím.
0: Dobře, no. Přátelé, přesně takovéhle množství bylo ale bohužel odcizeno z jednoho vinařství v Toskánsku. Přesně 30 tisíc lahví vína v hodnotě asi 122 milionů korun.
1: Co drahý víno, bych řekl.
0: Člověče, byly tam lahve, které dosahovaly částky až přes 7 tisíc korun, takže ano, ono se to jako vyšplhá. No.
1: Se to vyšplhá, no, ale teda i tak, jo, za víno 7 tisíc,
0: no,
1: jsme zvyklí.
0: Lepší, no.
1: Si myslím obecně, ze široka to vezmu, kolem 200 dát za lahve vína, si myslím.
0: Tohle mě přijde úplně barbarský. Myslím teda jako tu krádež samozřejmě, ne tu vypistování.
1: Tak ty si kupeš krabičák, já vím, že ty to jako nepochopíš, že 2 kila je jako neadekvátní, ale...
0: 2 kila, to je moc. Ne, přátelé, tohle se nedělá.
1: Spíš, jak se jako krade 30 tisíc lahví.
0: To by mě taky zajímalo.
1: Jo, protože přece jenom jako nejsou pohromadě ty lahve.
0: Mm-hmm.
1: Jak to tam dávali, jako jak to převáželi, teď to může i napáchat, pospícháš.
0: Mm-hmm.
1: Teď to může i napáchat škodu, že jo?
0: Teď si představ, že jsi nějakým správcem v tom vinařství, že jo? A teď je přesně období vína, burčáku, já nevím, co všechno, jestli to v Itálii takhle funguje stejně, že jo? Teďka máte super prostě večer, trošku to přeženete a ráno, fí, někdo to
1: nikdy
0: vymže.
1: Ale já bych nemohl být správce nějaký archivního sklípku nebo sklípku obecně.
0: Protože tam by žádný archivní nezůstalo.
1: Kozel zahradníkem.
0: Ach jo, taková škoda.
1: Já jsem vám říkal, nedávejte mě k tomu.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: A rovnou vlídneme na zprávy od vás. Pepa ví o vážné dopravní nehodě.
2: Dálnice D48, směr Frýdek, je to nájezd, jak se sjíždí z Ostravy směr a připojuje se vlastně od Jičína, tak je tam bouračka, je tam vrtulník, hasiči, tak se tomu vyhněte, policajti už to před Frýdkem klánějí, tak...
3: Děkujeme moc krát. Mára, D1 a kolony.
4: D1 z Vyškova na Brno, kamiony stojí od 225. kilometru a levej jakž tak jede.
1: S Hanou zůstaneme ještě na D1.
5: D1 směr Praha na 73. kilometru je zúžení do jednoho pruhu a do kolony už se najíždí na 76. kilometru.
3: Jedna dopravní nehoda právě ještě na dálnici D1, mělo by to být ve směru na Prahu na 200. kilometru.
1: Ode mě dvě dopravní nehody, jedna v Brně, Mendlovo náměstí a jedna ve Frýdku, Místku, Beskydská.
3: Šťastnou cestu a opatrně.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Halloween přichází a s ním i strašidelně dobrá čokoláda z čokoládovny Janek. Dýně, lepky, duchové i náhrobky z poctivé české čokolády. A celý říjen doprava do GLS boxů jen za 29 korun. Čokoládovna Janek.cz.
3: Rádio Kiss. Počasí.
4: Pro dnešek je polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty napříč republikou máme mezi 10 až 16 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Lesy České republiky po 11 letech dokončily čištění Božího lesa u Břeclavy od munice. Ze 480 hektarů půdy pyrotechnici od roku 2015 odklidili přes 70 tisíc kusů munice, kterou zde rozmetal výbuch továrny Muna na konci druhé světové války. Čištění oblasti v lednicko-valtickém areálu vyšlo na 50 milionů korun. Podle dohody mezi Evropskou unií a Čínou se bude do EU ročně smět dovážet na nejvýše 350 tisíc čínských hybridních vozů. S odkazem na zástupce Evropské komise o tom informují agentury Reuters a AFP. A teď zpátky domů.
5: Liberec chce ušetřit za vodu díky novým podzemním vrtům a menší vodní nádrži. Technické služby dosud spotřebovávaly pitnou vodu i vodu z náhonu Harcovské přehrady, a to stovky kubíků denně. Nové řešení má být zhruba na 3 miliony. Pokud město získá stavební povolení, začne stavět ještě letos. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport. Fotbalisté předposledního Slovácka v utkání 10. kola první ligy vyhráli na hřišti druhého Liberce 2-0. Slovácko si připsalo první vítězství v sezóně. Sparta porazila Pardubice 2-0 a v neúplné tabulce se posunula na třetí místo o 8 bodů za vedoucí Slávii. Teplice remizovaly s Olomoucí 1-1. Obě mužstva se bodově dotáhla na čtvrtou Mladou Boleslav, která má zápas k dobru. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
6: Je to naprostá pravda, druhá hodina odpoledního jumpu je tady a je to bomba!
7: Je tam King Afrika a jeho bomba.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Cvičení, teď jestli to je nějaký fitko nebo nějaký kroužek, jo. Prostě cvičíte pravidelně, méně, více. Každý si tak nějak jako udělá obrázek o sobě sám. Nicméně my se koukneme teď na stravování, protože jeden fenomén se dostal teď právě do vlastně takového wellness a fitness. To je zajímavé.
1: Jako pomůcka nějaká?
0: Ne, jídlo.
1: Jídlo?
0: Jídlo. A pozor, přátelé, možná vás to překvapí, protože jde vlastně o prý, podle těch cvičebních tady frajerů, fenomén posledních pár týdnů, měsíců a jde to velmi rychle nahoru.
1: To znamená,
0: žádný proteiny.
1: To znamená jídlo, který ti má pomoct jakoby s tím cvičením, zubnutím a takhle.
0: Jo. No, tak zubnutím, jak spíš jako regenerace a tak dále.
1: Aha.
0: A přátelé, tahle věc v České republice je postavit.
1: Fakt?
0: Jo.
1: No tak šup sem s tím, já chci taky zubnout.
0: Za malou chvíli taky jsou. Odpolední
2: Jam. Odpolední Jam.

0: Možná jste zaznamenali, možná ne, možná se k to teprve k vám dostane, nicméně je tady prý nový fenomén, který vlastně je prý jako úplně geniální a přitom my ho tady v České republice máme strašně dávno a používáme ho spíš na jiné věci.
1: A to se týká teda stravování, cvičení dohromady nějakého.
0: Ano. Vývar z kostí. Ano. Vývar z kostí se z běžné součásti kuchyně našich babiček proměnil v opravdový wellness a fitness fenomén. Aha. Pije se z hrnku, podává se do smoothie, které známe jako brutý. A zejména právě na sociálních sítích se tohle jako rozjelo. A skutečně vývar z kostí prý je jako úplně wow, skvělý. Já už opravdu nevím, kam se to jako tohle bude posouvat.
1: Ty bláho.
0: Tak si to vzali na paškál nějaký děvčiny, který jako rozumějí stravování a tak dále a zabývají se jakoby fitness a tak dále. A nechali to rozebrat a prostě opravdu se na to koukli pod nějakým drobnohledem. Jeden šálek vývaru z kostí může obsahovat přibližně 9 až 10 gramů bílkoviny. Jo, takže vlastně to zase není úplně blbý, ale k čemu teda to je vlastně jako, nebo na co to je dobrý?
1: Ano.
0: Jo? Skutečně postupem času můžete zaznamenat lepší regeneraci po cvičení, stabilnější hladinu energie a delší pocit sytosti, což teda u cvičení může jako hrát velkou roli.
1: Já teda úplně nevidím ten důvod nebo rozdíl, protože samozřejmě kdo chodí pravidelně cvičit a buduje si nějaký svalstvo, tak si asi dělá doma zásoby takzvaného proteinu, který si dělá proteinový šek, že potom po cvičení a tak dál. Místo toho budeš teda jako vařit hektolitry vývaru a nebudeš
0: tak
1: do sebe
0: jako
1: sypat
0: zase, když dáš vývar, tak jako dobrá kuchařka ví, že si ho můžeš udělat jako docela dost, že jo, veď.
1: Ale ty jsi říkal, že se to jako míchá se smoothie, jo. Jako že si dám banán s vývarem.
0: No, říká se mu brutý. Jo? Pozor, dokonce ve většině případů se uvádí, že se vám bude i lépe spát.
1: Aha.
0: Jo? Nicméně pleť a klouby se vám dramaticky nezmění.
1: Jo.
0: Neočekávejte, že ten kolagen tam najednou vlítne a bude to super. Takže
1: super.
0: Ano, není to úplně špatný, na druhou není to ten elixír, na který všichni čekáme, že ho vypijeme. A budeme jak želvy tady do 150.
1: Prosím vás, dejte si polivko, jděte cvičit.
0: Ale vývar z kosti prostě se ukázalo, že my prostě víme, co je dobrý a už ho tady máme po staletí.
2: Jump. Odpolední Jump. Kiss.

0: 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Stránky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Sportovní rubrika nás teďka čeká, no a podle posunku, který tady můj kolega naproti mě dělá, by to měl být asi fotbal.
2: Fotbal! Je to tak, že dobrá, budeme hrát spolu aktivity. Bývalý hvězdný nizozemský fotbalista, a já jsem ho měl hrozně rád, co se týče teda jako jeho práce na trávníku, Clarence Seedorf se stal trenérem brazilského klubu Corinthians. 50-letý někdejší záložník a hráč Realu Madrid či Interu a AC Milan podepsal podle klubového webu smlouvu do konce roku příštího, to znamená 27. Jeho úkolem bude odvrátit sestup aktuálně 16. týmu ligy brazilské. Mm-hmm. No vidíš to, čověče. Takže další z legend fotbalu, který se postavili z té lavičky vepředu, mm-hmm. No, vlastně stojí teď za těma hráči. A což já jenom podporuji a kvituju, je to prostě jenom dobře. Ať předávají tyhle ty kluci, co mají něco odkopáno a něco dokázali, tak ať to předávají dál. Kdekoliv, klidně tak, i v Brazílii.
1: Souhlasím, takže toť byl brazilský fotbal.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump na Rádiu

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Takové pomyslné se laví můžeme zpívat i právě teď, protože se opět budeme bavit o naší soutěži 7 v 7. Pokud jste to ještě náhodou nezaregistrovali, což bych se docela divila, tak pojďme si jenom přiblížit, o čem vlastně tahle ta soutěž je.
2: V 7 ráno naší ranní trojce se dovoláte, ale pozor, musíte být jako třetí. Pokud se vám tohle povede, jste ve hře a už to má jenom bonusy. Protože už jenom čekáte, co padne na horní, na herní kostce, naší věží propadne a pokud tam je 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak se to násobí tisícem, to znamená trojka, 3000, ale pozor, šestka krát tisíc, 6000, automaticky bonus, 1000 k tomu, tedy 7000 korun.
1: Jak to vypadalo při pondělku 12.10. se dozvíme právě teď.
3: Hážu za 3, 2, 1, teď.
4: Děkuju.
3: Hozeno.
2: 3000 korun.
1: Jenom ještě připomínáme jeden detail, kysáci, a to, že těch hracích kostek je několik různý barvy, takže pokud se skutečně dovoláte i jako třetí, můžete to ještě trošičku jako zkusit, tu hru, jakou kostkou se vlastně bude házet.
2: No, my jsme tady zkoušeli házet všema, viď?
1: Mm-hmm.
2: A třeba se mi povedlo 26 tisíc. Možná jenom taková inovace do budoucna.
1: Prosím vás, Radek ráno nehází. Volejte do
2: ranní
1: trojky a hlavně, abyste se dovolali jako třetí. Zítra držíme zase palce.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme se podívat na dopravní situaci na dálnici D48. Byla tam vážná dopravní nehoda na 46. kilometru ve směru na Český Těšín. Nehoda tam se stále ještě vyšetřuje, nicméně provoz je v tuto chvíli obnoven pravým jízdním pruhem. Bouralo se bohužel taky na dálnici D35 ve směru na Olomouc. Je to na 150. kilometru a jedna dopravní nehoda bohužel v Brně v ulici Mendlovo náměstí.
2: Ode mě dvě dopravní nehody, jedna je v Českých Budějovicích a Dobrovodská, no a ve Znojmě tam jsou malinko napřed, sice je 12., ale bouralo se na 28. října.
1: Tak šťastnou cestu a s rádiem Kiss.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Jukebox Rádia Kiss.
0: Už dnes večer
2: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost a večer se pak místy objeví déšť. Napříč republikou budeme mít mezi 12 až 15 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Vláda schválila změny občanského zákoníku, které se týkají rozvodů nebo domácího násilí. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce mají posílit ochranu práv dětí a vyjasnit některé pojmy po takzvané rozvodové novele účinné od začátku roku. Před zasedáním kabinetu se sešla koaliční rada. Věnovala se mimo jiné novele upravující financování asistentů pedagogů. Tu chce vláda probrat za týden. Experti se mají domluvit do pátku. Americká soudkyně nařídila okamžité zastavení politických reklam financovaných z peněz daňových poplatníků, které oslavují prezidenta Donalda Trumpa a propagují jeho politiku. Kritika vůči klipům se objevila krátce před listopadovými volbami, které rozhodnou o tom, zda si Trumpovi republikáni udrží v americkém kongresu většinu. A teď zpátky domů.
4: Obyvatelům Dasného a Češnovic na Českobudějovicku se po letech ulevilo od hluku, prachu i otřesů způsobených hustým provozem. Nový obchvat odvedl dopravu mimo obě obce, kterými projížděly až desítky tisíc aut denně. Lidé si teď zvykají na nezvyklé ticho a dokončení celého úseku se plánuje na příští rok. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
3: Jiří Přívratský vyhrál na světovém poháru v Káhiře střelbu ze vzduchové pušky. Tuto disciplínu ovládl podruhé, předloni se mu to povedlo v Granadě. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
5: Pravdu má to naše děvče zprávařský, ještě 2 hodinky odpoledního jumpu jsou tu.
6: Z muziky třeba Rasmus nebo United Six.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Odpolední Jump na Radio Kiss. Já mám teď otázku na mého kolegu a po případě i vlastně na vás, kysáci. Zdali seš příznivcem spíše horké sprchy nebo studené sprchy?
1: Ty jo, tak já miluju horkou, ale musím pozvolna, jako ne, že si to musíš hned, jako. Víš, jako přidávám, najednou zjistím, že už leckdy, neříkám furt, není kam přidávat. Mm. Ale třeba když jdu do sauny, no tak samozřejmě studená voda, to jasně.
0: Samozřejmě. Myslíš si, že je jakoby pro nás, pro lidi, spíše příznivější ta studená nebo ta horká?
1: Já myslím, že ta horká.
0: Myslíš jo?
1: Jak kdy? Ne, myslím, že studená je lepší pro to tělo.
0: Takže...
1: myslím, že... Dobře. Musím to rozseknout. Studená.
0: Přátelé, já vám za chviličku dám tipy, pokud máte rádi horkou nebo studenou sprchu, že vlastně si najdete u obojího něco. Ale co? Tak to se dozvíte.
2: Odpolední Jump. Od 2 do 6. Na Radio Kiss.

0: Kysáci, my se teďka podíváme na benefity, a to jak studené, tak horké sprchy. Já vím, že spousta z vás jsou tady tací, kteří máte třeba rádi otužování. A právě teďka v těchto dnech právě otužování zase přichází. Nechci říkat do mody, ale je to ten čas, kdy
1: ale
0: se
1: hlavně pozor,
0: otužovat.
1: Dobrý s tím začít, kdybyste chtěli, protože tak. Ty teploty jdou vlastně pomaličku jakoby dolů, takže opravdu teď je to nejpříznivější.
0: No ale někteří z vás si rozhodně studenou sprchu neumí ani představit a jenom se jakoby voklepou, když o tom slyší. Nicméně my si řekneme benefity jak ty studený, tak ty horký. Začneme u ty horký. Horká sprcha uvolňuje svaly, lépe spíte a smije z vás špínu a olej. Jo, víš, Rádě, kdybys potřeboval smýt olej ze sebe.
1: No ne, tak to je takový ten tělesný, takový ten mastný, takový ten lehkej film, že
0: jo. Dobře, já jo? Když třeba někdo má nějaký olejový lázně nebo něco.
1: No, rozumím.
0: Jo. No a benefity studené sprchy? Rozhodně tě probere, snižuje stres a zvyšuje testosteron.
1: Mhm.
0: Testosteron jako v těle zvyšuje, jinak toho moc na těle nezvyšuje.
1: Ale výborná studená sprcha je třeba v létě, když jsou parna.
0: Jo, to je pecka.
1: A to prostě, i třeba když jdeš ve dvě ráno, blbě se převaluješ, jako, nebo blbě se ti spí, a dáš si tuhle tu sprchu, tak wow, nakopne tě to a jdeš a dospíš tu noc jako podstatně líp.
0: Problém je, když je ta studená sprcha nečekaná, že ty jdeš prostě stopnout si pod teplou sprchu a najednou ti třeba vypnou teplou vodu a máš šok jak blázen.
1: Až jsi namydlená.
0: To jsi
1: úplně pak... jako, jo, všude ty mydlinky, ty jo, prostě, a teď to najednou zoom. Možná se to tam někomu venku stalo.
0: Já studenou sprchu, mejdlo, to asi nejde úplně dohromady.
1: Tak u tebe mejdlo je malý zázrak, ale prostě, přátelé, teplá nebo studená, hlavně pro okolí, koupejte se.
0: Koupejte.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na hry.

0: Soutěžní otázka.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.

0: Plný jam tady u nás na rádiu, kde jsme vám přejeme moc hezké odpoledne. No a pokud jste, dalo by se asi říct, introvert, no, že tak nějak jako spíš moc nemluvíte, možná i dokonce byste se zařadili mezi ty, který jako ne, že byste neměli rádi lidi, ale neradi s nima mluvíte, máme pro vás za chviličku výčet takových zaměstnání pro vás.
1: Jsou to opravdu zaměstnání, kde se nemluví téměř s nikým, jo? A jsou poměrně slušně placený. Nejsou to úplně jako miliardy, ale pokud, jak to říct, jako pokud na to máte, což já už řeknu teďka dopředu, rádi my dva bychom to dělat nemohli.
0: Ne.
1: Ne. Tak ale někteří z vás by se v tom třeba našli, jo? Tak musíte si na to ale ještě chvilku počkat.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Před malou chvílí jsme vám tady na Radio Kiss v odpoledním jumpu slíbili, že vám dáme takový krátký výčet zaměstnání, pro která byste se možná hodili, pokud takzvaně jakoby neradi mluvíte s lidmi. Což jako ve většině případů prostě v zaměstnání musíš, jako ať je to s kolegama, nebo vyloženě musíš vykonávat při své práci komunikaci s lidma. V těchto pracích to ale není. Může to být třeba takový astronom. Přijdete si zhruba na nějaký 2,8 milionu korun ročně.
1: To není vůbec špatný.
0: To je asi jediný zaměstnání, kdybych se snažila, tak chytla.
1: Jo, pozorovat hvězdy?
0: No.
1: To by mě bavilo.
0: Trošičku tomu ještě víc rozumět. Dále, pojďme se posunout. Třeba takový matematik. Jo. Uh-huh. 2,76 milionu korun ročně zhruba. Dále tady máme asi takový spíš jako rizikový zaměstnání a to je technik výtahu. 2,4 milionu ročně.
1: To bych pro veřejnost dělat určitě nemohl.
0: Já ne. Tohle by mohlo být docela zajímavý pro některý z vás a to je geovědec, to znamená, že vy studujete kamínky, skály, prostě šutry a tak dále.
1: Takže si chodíte někde po horách, to může být dobrý, aby žívám na mé plat.
0: Ještě to pak zkoumáš pod mikroskopem, taková vědecká jako záležitost.
1: Se nemusíš úplně potkávat s lidma, veď? To je dobrý.
0: Tam si přijdeš na 2,2 třeba milionu korun ročně. No a zbytek těch zaměstnání, tak je třeba softwarový vývojář, nechytám se. Inženýr počítačového hardwareu, nechytám se. A pak tady máme ještě, datový vědec. Takže...
1: Ne. Vůbec. Absolutně. A já rád mluvím s lidma. A některý vědí až moc dobře, že mluvím rád s lidma. Moc.
0: Ale škoda, že ty milionky se za to moc nekutálej.
1: Nejsou. Já furt mluvím.
0: Ale pojďte nám nějaký míč tam hodit, co?
1: Co? Dva. Tři. A když šmara, tam jako někdo musí být přece mezi váma. Kdo má fakt jako prachy na zbyt a pošle to nám s Magdou.
0: Jo. My si tady za to hezky popovídáme.
1: A my si za to koupíme auta a všude bude vaše fotka.
0: Ano. A u toho bublinka, jak my mluvíme.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: S Kisem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, vydáme se spolu na dálnici D1, je tam totiž dopravní nehoda, a to ve směru na Brno na 342. kilometru. Bouralo se i na dálnici D0 ve směru na D7, nájezd exit 76, a bouralo se taky na D56, sjezd od Ostravy exit 49.
2: Pojďme do Brna, Hněvkovského, bouračka Třebíč, brněnská i tady se bouralo, a v Praze čerstvá dopravní nehoda je Hartigova.

0: je ten tvůj?
1: A který je ten tvůj?
0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Jukebox Rádia Kiss.
0: Už dnes večer
2: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost a večer se pak místy objeví déšť. Napříč republikou budeme mít mezi 12 až 15 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc na následovné tiskové konferenci uvedl, že kdyby taková úprava existovala dříve, mohla předejít některým tragickým událostem. Pokud se na Ukrajině budou konat volby, je ruský prezident Vladimir Putin připraven na jeden den zastavit útoky. Podle agentury TASS to dnes novinářům řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v neděli navrhoval, aby příměří za účelem uspořádání voleb trvalo 60 dní. A teď zpátky domů.
4: Oprava Pražského mostu v Karlových Varech se možná nestihne do konce října, tak jak bylo naplánováno. Zhotovitel je podle silničářů ve skluzu několik týdnů. Firma ale říká, že termín stihne. Uzavření poloviny strategického mostu od března výrazně ovlivňuje plynulost dopravy na severovýchodě města. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
3: Brankář Marek Kalina, kterému etická komise za korupci zakázala činnost na 20 let, vystoupí z fotbalové asociace. Odvolací komise řízení s ním přerušila. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
5: Řekni 8.
6: 8.
5: Je tady další hodina odplního jumpu, nevím, co jsi čekala.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Kiss Pop. 17. hodině máme tady start a samozřejmě bychom ještě taky měli popřát všem Marcelům, kteří jsou dneska v kalendáři, takže všechno nejvíc nej.
1: Jestli se nepletu, tak Marcel má i svoji písničku a teďkon opravdu vařím z vody. Aha. Hodně po paměti jdu. Prternáč a vlastně Marcel z malého města je tu. Ty, ale teď teda si nejsem jistý.
0: Teď si teda nejsem
1: jistý. Ale myslím si, že to byl Prternáč a Marcel, teda jako takovýhle tam jako zazněl. Všechno nejlepší, kucí.
0: Všechno nejlepší, no a jinak má dneska narozeniny také jeden velikán, který bohužel ale už není mezi námi. No a schválně, jestli ty ho poznáš.

0: sole mio, to je Luciano Pavarotti.
1: Přesně tak, přátelé, 12. října, to znamená samozřejmě dneska, tak by Luciano Pavarotti oslavil 91. narozeniny. Škoda. Jo.
0: Takže kdo nejlepší je tam nahoru? Jump. Odpolední Jump.

0: Víte, že?
1: V dnešní rubrice Víte, že budeme, přátelé, cestovat tak trošičku do Egypta.
2: Máme... Co tam?
1: Prosím?
2: Co tam?
1: Máme totiž oficiální zprávu. A to, že Arnold Voslo se oficiálně vrátí ve filmu Mumie 4 jako Imhotep.
2: Zaplať bambu.
1: Juhu!
2: Skvělý. Brendan Fraser hráš Rachel Weisz. No a k ním teď Arnold Voslo.
1: To je skvělý. Já teda
2: stará partička.
1: Já si teda neumím úplně představit, jak ho chtějí zase zpátky oživit, protože už ho teda kuchli dvakrát. A jakým způsobem se on zase vrátí, člověče, bude to zajímavý.
2: Bude to dobrý. Já se těším. A hlavně, pokud jste viděli tak a znáte ten film, tak samozřejmě tady hrál Hezoun Brendan Fraser, který dneska má Oscara za Verlibu.
1: Ano.
2: A tam, pardon, jo, ale jako Verliba vypadal.
1: Ano.
2: Jo,
1: ano.
2: Ve vší úctě. Ale on pozor. On vypadá už zase zpátky do formy, jde, ale neuvěřitelně rychle.
1: Jo, já se tak těším. Už aby to byla.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Tvoje přání naše výzva.
1: Další přání, které chceme splnit tento týden.
2: Co takhle výzvu odvíst moji dceru do 4. třídy ráno vaším autem i s nějakým moderátorem.
3: Osobní odvoz, jo? Hele!
4: Hele, Tluboši, obrendovaná dodávka Rádia Kiss je připravená. My moderátoři jsme taky připravení, takže se můžeme domluvit a tvou výzvu teda přijímáme. Co ty na to? Budeme se na vás těšit.
5: Určitě, moc krát děkuju.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Opět se teďka budeme v tuhletu chvíli věnovat sportu. Je to střelba? Výborně, já to normálně se v tom fakt zlepšuju, přátelé, my si to tady totiž ukazujeme, takže opravdu příště si to dáme nějakou posunkovou řečí, ale jdeme na střelbu.
2: Jirka Přívracký vyhrál na světovém poháru v káře střelbu ze vzduchové pušky a dočkal se v seriálu prvního letošního triumfu disciplínu, v níž se soutěží na vzdálenost 10 metrů, ovládl podruhé v kariéře, předloním se mu to povedlo v Kanadě. Dalších 6 individuálních vítězství ve světovém poháru vybojoval v tří polohové střelbě z malorážky. Jirkovi samozřejmě gratulujeme a vzhledem k tomu, že vlastně probíhá taková předkvalda na olympijské hry, letní, no tak to je jenom dobře tyhle výsledky.
1: Super, takže gratulujeme, mně se strašně líbí ten tvůj termín předkvalda.
2: Kvalda, máš kvalifikaci, kvalda.
1: No jasný, předkvalda.
2: Je předkvalda.
1: Dobrá, tak jo, budem používat to teďka.
3: Pojď sem, kam jdeš?
0: Bránky Bodyčák na Kisu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na

0: 17 hodin 42 minut a samozřejmě nějaká ta vteřinka k tomu navíc. My už se tady pomaličku, ale jistě balíme, loučíme se s váma, protože už nás bude střídat Vojta Sklenář a samozřejmě taky dnešní jukeboxy.
1: Všechno nejlepší Marcelům a jednomu, který psal před malou chvílí. Marcel až z daleké Ameriky, kde žije a bydlí, tak Marcele, my tě zdravíme.
0: Ahoj, napsal fakt až z Ameriky.
1: No ježiš.
0: Je, tak zdravíme
1: Marcel,
0: tady.
1: Marcel, už to není z malého města, ano. Ale Marcel z Ameriky.
0: Z Ameriky, je to Marcel.
1: No se blbě, ale moje, tak nic, jenom všechno nejlepší.
0: Všechno nejlepší. Kysáci, nechte si zahrát něco pěknýho od Vojty a my se slyšíme zase zítra odpoledne. Ahoj.
1: Od dvou, čau.
2: Radek a Magda. Odpolední jam. Na Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to vypadá chvilku před hodinou 18 na silnicích? No pojďme se na to podívat. Samozřejmě šťastnou cestu přejeme vám všem, co nás aktuálně za volantem ladíte, a počítejte s tím, že se zdržíte na D2, a to před příjezdem do Brna. Pokud máte namířeno do Brna po D1, a to od Vyškova, tak mezi 213. až 197. kilometrem je zdržení. Kde je také zdržení, tak to je Pražský okruh. Máte-li namířeno směr letiště, tak už od Modletic na zhruba nějaký 7. kilometr, pak ještě směr letiště menší zdržení mezi 15. až 19. No a opačný směr, to znamená na D1 mezi 22. a 19. kilometrem.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Halloween přichází a s ním i strašidelně dobrá čokoláda z čokoládovny Janek. Dýně, lepky, duchové i náhrobky z poctivé české čokolády. A celý říjen doprava do GLS boxů jen za 29 korun. Čokoládovna Janek CZ.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost a večer se pak místy objeví déšť. Nejvyšší denní teploty budou mezi 12 až 15 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Maximální prodejní ceny pohonných hmot v úterý vzrostou. Cenový strop u nafty se oproti víkendu a dnešku zvýší o 69 haléřů na 48 korun 36 haléřů za litr. U benzínu vzroste o 37 haléřů na 46,85. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Dokonce kratší než byl původní Citroën 2CV z roku 1948, má být nový stejnojmenný vůz, který do 2 let začne vyrábět francouzská značka. Zřejmě i jemu budou lidé přezdívat kachna, neboť tvary novinky měřící od předního po zadní nárazník jen 376 cm původní model hodně připomínají. A teď zpátky domů.
6: O víkendu odstartovala z pražského letiště Václava Havla další linka do Asie. První letoun společnosti Vietjet odletěl z Prahy do Hanoje v sobotu. Aerolinky nabízí spojení dvakrát týdně s technickým přistáním v Almaty. Připomeňme, že do Vietnamu začala před časem z Prahy létat také společnost Starlux. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
5: Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Posun na první místo mu definitivně zajistilo dnešní vyřazení třetího hráče pořadí ATP Španěla Carlose Alcaraze ve třetím kole Masters v Šangaji. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už jsou tady večerní jukeboxy.
7: A s nimi Vojta Sklenář, tak vám všem přeju samozřejmě hezký pondělní večer takhle v 18.00, no a jdeme na to.
0: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a my jsme načali první večerní žubox nového týdne. Je tady pondělí 12. říjen, Marcelové mají svátek a vy máte až do 10. večerní čas na to, abyste si nechali zahrát nějakou muziku. Podle mě nejjednodušší způsob je využít aplikaci Kissu, poslat mi hlasovku, no a nebo, jestli chcete zkusit štěstí, chcete zkusit se dovolat, tak točte 210-323-323 a tohle číslo vytočil Lukáš a dovolal se a já už by ho měl být na telefonu, i když takhle, já se přiznám, nevím, jestli mám teď Lukáše nebo Kubíka. Chlapci, ahoj, kdo pak tam je? Tak Kubík tam je, Kubíku, čau.
1: Čau.
0: A Lukáš je tvůj taťka, ten právě před chvilkou se dovolal, tomu jsem to zvedl, ale on ti to hezky předal. Ty jsi chtěl mluvit do rádia, to je hezký od tebe. Tak co nám povíš? Co nám povíš, Kubíku?
1: No, chtěli bychom pustit Dáme party.
0: No tak jo, tak to pustíme. A komu kromě tobě a taťky to zahrajeme?
1: Mamce a babičkám.
0: A vy teď jedete už domů s taťkou?
1: Ano, teď jedeme domů.
0: Teď už jedete domů, takže se určitě těšíš na mamku, stopro, viď?
1: Jo, těším, ještě jdeme dělat nějakou školu.
0: Ještě takhle, no tak jo, tak hlavně to máš brzo, hotový, užijte si cestu a užijte si muziku s taťkou a zase někdy, ahoj.
1: Ahoj. Kiss Radio.

0: 210-323-323 je telefon sem k nám a telefon, na kterém teď je Marcel. Hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, ahoj, taky přeji, hezký večer.
0: Ale nejenom Marceli, že ti přeju hezký večer, ale taky ti přeju všechno nejlepší k svátku.
1: Děkuji, děkuji.
0: Slavíš takhle jako svátky, nebo to moc nebereš? Jak to
1: ne, máš? Ne, svátky moc ne. Nádosky, jo, ale svátky...
0: Svátky moc ne.
1: To jde trošku bokem.
0: Ale tak, když ti někdo pogratuluje, tak jako potěší to, ne? Co?
1: Jo, tak hodně gratulací přišlo.
0: No, já si myslím. Tak teď i jedna od nás od Kisu. A taky muzika, ale tu jsi vybral ty, Alan Walker, The Spectre. Kam to poletí?
1: Poletí to do Ostravy. A poletí to všem kurýrům GLS. Ať se jim dobře rozváží a ať jim to utíká v práci. Ale až zítra. Dneska už skončili.
0: Tak jo, je to tu a měj se. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.

0: Trošku vyklidnění při pondělním večeru Song Paradise na Radio Kiss. Nový týden nám dneska odstartoval a tak jsme dneska zase začali rozdávat peníze. A zítra budeme zase, nezapomeňte.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Radio Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
2: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
1: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
2: Jednička to jistí.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: Tekis a je tady jukebox, takže si můžete nechat zahrát. Pokud máte naší aplikaci v mobilu, což doufám, že máte, stačí poslat hlasovku, jako třeba to udělal Lukáš.
1: Ahoj, já jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nám nezahráli písničku Riptide, jen tak pro lepší den, pro lepší pondělí, protože už se taky blížej Vánoce, díky moc.
0: No tak blížej, no, vlastně za 12 dní to bude přesně 2 měsíce do Vánoc. Teď někoho možná polilo horký pot, tak pojďme od Vánoc pryč. Mám zahrát taky pro manželku Alenku, vážím si toho, že je stále se mnou a hezké výročí přeje Martin a pro manželku mám zahrát i od Šamana a to pro jeho manželku Darči. Tak samozřejmě taky zahrajeme song Riptide a kam ještě poletí?
2: Prosím, prosím, zahraj nám tam nějakou krásnou písničku. Bylo by to tobě do rády a všem lidičkám, co pracují Broukovi a hlavně všem, kdo se chodí otužovat. Dneska jsme si to náramně už

0: žili v Rosicích na biotopu. Luxus, luxus, takže pro všechny otužilce, tobě a všem dobrým lidem a Broukovi.
1: Tak to byl otužilec Kuba, já se musím přiznat, jakmile řekl o tom, že dneska jako bylo takhle, tak lehonce se mi zvedly chlupy, no já přiznám se, já na to moc nejsem, ale fakt jako klobouk před každým otužilcem a otužilkyní. Tak kromě hlasovek přes apku, taky sem k nám do studia vede telefon, číslo je 210 323 323 a pokud se dovoláte, taky vám něco pustí.

0: Nejlepší Monza, Ace of Base a Radio Kiss a taky Jukebox. Kromě toho, že posíláte hlasovky přes naší aplikaci, tak taky voláte sem k nám 210-323-323. To je to číslo a to je to číslo, na kterém teď je kdopak? Radio Kiss.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, kdo tam?
1: Tady Gabča.
0: Čau Gabčo, co bys chtěla pustit?
1: Chtít Gladiátora pro moji maminku.
0: Jenom pro ní?
1: Ano, jenom pro ní.
0: Je to její oblíbená pecka.
1: Ano, je to její oblíbená písnička.
0: Potěší to hodně teda, jo?
1: Ano.
0: No tak jo, tak zdravím mamču, tebe taky, hraju muziku a měj se hezky, je. Ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Radio.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Máme za sebou první hodinu dnešního večerního Juboxu, za chvíli nás čeká ta další, no a než ji odstartujeme, tak omrknem, jak to vypadá před sedmou večer na silnicích. Zdržení na vás čeká na D1, a to z Vyškova směr Brno, přerušované kolony od nějakého 211. do 197. kilometru. Zdržení je taky na D2, a to před příjezdem do Brna, kde je menší zdržení i D8, mezi 86. a 83. kilometrem, to znamená ve směru na Prahu. No a pokud budete mít cestu po Pražském okruhu, a to z Modletic ve směru na letiště, tak počítejte se zdržením právě od Modletic zhruba na nějaký 6. kilometr a potom ještě mezi 15. až 19. je zdržení. Všem za volant přejeme šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Digger je bizarní, černej, vtipnej a překvapivej. Tom Cruise v něm není, ale žádnej Ethan Hunt's Mission Impossible. Je nejmocnějším chlapem na planetě, který ho zajímají ale jenom tři věci. Jeho kočka, prachy a potom, jak se co nejhlouběji může zapsat lidem do paměti. Když svět zasáhne globální katastrofa, má ambici stát se jeho spasitelem. Mimochodem, Cruise skoro nepoznáte. Skvělá maska i herecký výkon. Digger, today v kině. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Pokračujeme dál v muzice, kterou vybíráte vy. S vámi je Vojta Sklenář, tak přeju krásný večer všem.
1: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy. Yes!
3: It is not that funny.
2: That's not that funny.

0: Tady je Radio Kiss a je tady Jukebox a hlavně jste tady vy, co vybíráte.
1: Ahoj Vojto, poprosil bych prosím tě Special D Nothing, rovnám tady dřevo do pergoly, tak aby mě to rychle utíkalo a abych si u toho taky trošku zatancoval. Díky moc, měj se krásně, čau Peťan.
0: No tak Peťané, zahraju moc rád a ti to jde hezky od ruky, budeš hezky připraven se dřevem na zimu a Special D ještě někam dáme.
2: Zdravím všechny kesáky, chtěla bych nechat zahrát písničku pro moji kolegyni, se kterou dneska pracujeme u stánku u Blanky, ať nám to teda dneska uteče a ať už jdeme domů, je to dneska dost tahací. Tak jo, děkuju. A ahoj.
0: Takový asi klasický tahací pondělí. Yo, Special, turn it up. There's nothing I won't do.

0: 210-323-323, naše číslo. A číslo, které vytočila Markéta. A dovolala se, což je základ. Markét, vítej ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj, hezký večer.
0: A prozrať, kolikrát jsi to vytáčela třeba? Tak jako
1: no, jednou.
0: Jednou, no, hele, já říkám.
1: To byla fakt náhoda, jako.
0: Já vždycky říkám, že tohle je prostě nejlepší. Jo? Fakt to zkusit to jednou, než třeba u toho sedět jako hodinu, jo, a furt to točit.
1: Fakt. Já jsem zrovna měla telefon v ruce, no, tak zrovna zazněl signál.
0: No, vidíš, no. Ty jsi to vytočila, dovolala se. No tak zahraje muziku, chtěla jsi něco od One Republic, tak kam ano. To zahrajeme, komu?
1: No, já nejsem připravená, jakož jsem je fakt říkala, že to bylo fakt jako náhoda, takže pro všechny, kdo teď poslouchá, pro tebe do rádia.
0: Děkuju.
1: A tak.
0: A co děláš, že jsi jako hrála s telefonem zrovna takhle?
1: No, zrovna jsem odepisovala na zprávu a stála jsem na červeném semaforu a jdu domů.
0: No, tak hezkou cestu a teď už One Republic pouštím.
1: Děkuju.
0: A měj se, no a zase někdy to zkus takhle jako jen tak.
1: Zkusím,
0: prostě, jo?
1: Děkuju.
0: Ahoj, ahoj.
1: Tak jo, ahoj.
0: Tak slyšeli jste to, jo, fakt? Zkusit to neplánovaně, než u toho dřepět hodinu. Tak One Republic.

0: Ladíte kyse a přeju krásný večer všem a myslím si, že úplně všichni, nebo alespoň většina z vás, máte rádi dobrůdky. Tak dobrůdky tenhle týden rozdáváme u nás na Kisu.
1: Vyhrajte v raním Kisu dárkovou tašku plnou dobrot od čokoládovny Janek a čertovský adventní kalendář v celkové hodnotě přes 5000 Kč.

Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.

0: Tady je Kiss a je tady Jukebox. Hrajeme songy podle vás.
1: Čauky, mohl by si prosím zahrát Elvis the Fox? A ráda bych to poslala všem kolegům a kolegyním za kulatou lopatou. Díky moc, čauky.
0: Zahrajeme a taky mám zahrát pro manžela Vlada, který má dneska narozeniny, tak všechno nej, přeje Nika, přejeme i my z Kissu. A jestli chcete taky někomu popřát, nebo jenom tak zahrát, volejte naše studio 210 323 323 a nebo

Radio Kiss.

0: Ladíte KISS a posloucháte Jukebox a pokud chcete něco pustit, stačí buď poslat hlasovku přes naší aplikaci, anebo stačí dovolat se do studia. Kdo pak je teď na telefonu? Ahoj.
1: Já tě zdravím, tady David, čau, čau.
0: Já tě taky zdravím, Davide, a zdravím tě asi zavolám. Že jo.
1: No už, ještě jo.
0: Ještě jo, ale jedeš domů už.
1: Ještě mám jednoho zákazníka, ale od 5 od rána už to mám fakt plný.
0: No ty bláho, to ti věřím. Tak co ti zahraju, prosím tebe?
1: Prosím tě, asi možná něco, aby člověk neusnul, takže třeba Jump for Joy.
0: Tak jo, dám ti to, chceš to ještě někomu poslat?
1: Bude to taky pro všechny za kulatou lopatou, bude to pro manželku, pro děti a pro všechny, co musí hákovat, stejně jako pro tebe.
0: Děkuju. A dočkají se ti děti ještě dneska, nebo už budou spát, až ty přijedeš?
1: No, dočkají se.
0: To je dobře. Tak hraju tu Unlimited. Davide, ahoj.
1: Mějte, čau. Aha.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.

0: začíná vám být zima, že by psa ven nevyhnal. Tak ho nechte doma a vyrazte do Kiss Shopu. Rukavice, kulich nebo šála se teď budou hodit víc než kdy jindy. Nejen to, ale i další oblíbené věci z našeho merče už na vás čekají. Protože s Kissem vás podzim nezaskočí.
1: 8. hodina večerní, už za minutku mezi námi s vámi na Kissu Vojta Sklenář a pokračujeme ve večerním jukeboxu.
0: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Polovina pondělního večerního juboxu, ta už je za námi, no a ta druhá polovina, do ní jsme hezky vklouzli, takhle po 8. večerní do 22 hodin, muziku vybíráte vy a teď konkrétně je to Míša.
1: Ahoj Vojto, ahoj všichni. Prosím tě, já bych chtěla poslat písničku Svaz českých bohémů od Bohonoutu svému drahému polovičce Kamilovi do Lázní do Poděbrad. A že už se na něj moc těším. Ahoj, Míša.
0: No tak jo, takže vlastně hrajeme Švihákovi Lázeňskému v tuhle chvíli. Tak Bohonouty dáme. Kam ještě budou?
2: Ahoj, přeju všechno nejlepší taťkovi k svátku.
3: Ahoj, já taky přeju všechno nejlepší taťkovi k svátku.
4: Přejeme všichni hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky. Máme tě moc rádi, Maciku.
0: A my taky přejeme Macikovi všechno nejlepší k svátku. Taky zahraju pro Lucku, která je na odpolední do 11:30, tak a ti to utíká. A ještě taky zahraju písničku pro Lukáše. A teď nevím, no, ne, to je bez háčku, bez šárek, jestli Číňáka, Cíňáka, na cestu domů do Týna nad Vltavou. Tak zdravím, chlapci, zdravím i vás všechny, kteří posloucháte. A plním další juboxové přání. Svaz českých bohémů teď na Kisu.
5: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: baví, baby. Jukebox Radio Kiss.
1: Pondělí večer a Radio Kiss hraje samozřejmě na vaše přání. Teď jdeme na náš telefon 210 323 323. To je jeho číslo, Radio Kiss.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Tady Tomáš, tak čau. To je neuvěřitelný.
1: Je to neuvěřitelný, Tomáš.
2: Je to neuvěřitelný. Teď jsem tady synovi říkal, že to není možný se do Kissu dovolat, že už jsem to zkoušel tisíckrát. A já jsem se dovolal.
1: A ty jsi se dovolal, takže Jiro, teď už je to uvěřitelný.
2: Tak to, no tak to mám, já normálně, já mám z toho horečku.
1: Jo?
2: No. Jo.
1: Tak už neměj, už neměj, už neměj. Vítej tak. Ve vysílání, tak po tisící, děkuju. Po tisící první teda, jo, Tome?
2: Po tisící první, no možná víc, možná ale skvělý. Tak to tak rád slyším.
1: Hele, co ti pustím?
2: My si můžem poprosit, tak můj syn si tady vybral vysněnou písničku, kterou chce zahrát v rádiu už asi půl roku. Jiru, řekneš sám? Ferrari, Jamesa Hypa.
1: No jasný, dáme. A jedete teď v autě spolu?
2: Jedeme v autě,
1: A ve Ferrari ne asi, co?
2: Ve Ferrari ne, no, bohužel.
1: Ale nebylo by to špatný asi.
2: No, tak to je to další přání, jednou se vám splnilo, tak teď budeme třeba Ferrari.
1: No vydá, tak hele, já budu moc držet palce, aby to vyšlo. Takže tobě a synkovi hrajeme, jo?
2: Jasně.
1: Tak jo, tak vás zdravím a zas někdy, tak když jo. To vyšlo teď, tak to ještě vyjde někdy, Tome.
2: Jasně.
1: Držím palec.
2: Pro ostatní, super. Jenom zkoušejte to dál.
1: Ano,
2: to.
1: Přesně tak. Tak Tome, ahoj,
2: tak jo.
1: Čau.
2: Všem kysákům a tobě ahoj.

0: Na rádiu Kids Days a Superhero a myslím si, že takový superhrdinové, tak to je naše ranní trojka, protože plní výzvy. A vy jste se dneska dozvěděli, jakou budou plnit tenhle týden.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu. Tvoje přání, naše výzva.
2: Další přání, které chceme splnit tento týden.
3: Co takhle výzvu odvíst moji dceru do 4. třídy ráno vaším autem i s nějakým moderátorem.
2: Osobní odvoz, jo, hele. Hele, Luboši, obrendovaná dodávka Rádia Kiss je připravená. My moderátoři jsme taky připravení, takže se můžeme domluvit a tvou výzvu teda přijímáme. Co ty na to? Budeme se na vás těšit.
4: Určitě, moc krát děkuju.
1: Ranní Kiss od 6 do 10.

Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na Live Nation.

0: Posloucháte Kiss, je tady Jukebox a já jdu zase něco zahrát.
1: Čau, čau, Radio Kiss. Hele, zahraj tam nějakou pěknou písničku pro všechny, kteří jedou stejně jako vám na noční. A to by taky. Díky, čau.
0: Taky díky, tak to byl Tomáš. No a jakou konkrétní písničku mám zahrát, to už prozradí Martin.
2: Ahoj, Vojto. Chcel by som ťa poprosiť o pesničku od Prince Little Joe featuring Marky Mark, Life in the Streets. A bol by to pre teba do štúdia, pre celé Kisko, lebo ste perfektní. No a pre všetkých tých, ktorí sú na kolesách, či do práce, či domov. A ty, čo pracujú, až im to uletí. Díky, Martin, ahoj.
0: Martine, tak ja taky díky samozrejme. A muzika, ktorou si vybral, mám pripravenou a už ji posílam. Tak tady je.

0: Ladíte Radio Kiss, ladíte Jukebox, takže vy jste ti, kteří rozhodují o tom, jakou muziku já posílám do našeho éteru. A mám tady další hlasovku teď.
1: Zahrajte Slavkovi do Connecticut od Prodigy, nech zapír dále ženky.
0: Tak přiznám se k jedným věci. První půlce jsem rozuměl. Slavkovi Prodigy. Tý druhý polovině ani náhodou. Ale vzkaz byl vyřízen. Takže vyřízeno a Prodigy hrajou. A hrát budeme ještě hodinu na vaše přání i po 21. hodině. 210-323-323, to je telefon, anebo apka KISSu. Tam mi posíláte vaše hlasovky.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: My si Bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
7: Yeah! 9 večer máme. Vojta Sklenář s vámi stále na Kissu a stále hraju na vaše přání. Poslední jukeboxová hodina začíná.
6: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Kiss.
1: Jdeme splnit další hudební přání, konkrétně Tomášovi, který je teď na telefonu. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, kysáci. Já vás zdravím. Chtěl bych zahrát nějakou pěknou písničku od Těsta pro všechny prokulatý lopaty, no. Co jsou zrovna za volantem, ať jezdí opatrně, co ohledu plný k sobě všichni.
1: A jak dlouho ty budeš, Tome, ještě jezdit dneska? Nebo
2: tak
1: si to protáhne?
2: Takže
1: to nebude jenom dneska. Ty si to přetáhneš do zítřka ještě.
2: Ano, ano, ano.
1: No tak hezky cestuj, myslím si, že s náma je to cesta skvělá, že?
2: Báječný.
1: No tak jo, a teď i s Těstem. Měj se, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.

0: Posloucháte Jukebox na Kisu, pokračujeme v něm a pokračujeme v něm s Jardou.
1: Ahoj Vojto a všichni kysáci, tady Jarda, já bych sem tě chtěl poprosit, jestli bys mi dokázal zahrát, mám ještě asi tak 40 minut domů cesty, kdybys mi dokázal zahrát Cosmic Gate a jejich drums, kdybys to tam našel, byl bys úplně úžasný. Děkuju a zdravím celý Radio Kiss, ahoj.
0: Jardo, našel a to znamená dokázal a posílám právě teď.

0: Show Rádia Kicks.
1: 12. říjnový večer je tady, trávíte ho s Kissem a dáte mi určitě za pravdu, že teď už takhle jako večer a brzo ráno je poměrně, jak se říká, frišno. No, už se nám ta zima pomalu blíží, tak rozhodně doporučuji vybavit se třeba naším kysáckým setem, který zahrnuje kulicha s logem Rádia Kiss s nádhernou bambulí a taky rukavice s naším logem. Kde to seženete? No, jednoduše na našem Kiss Shopu, dostanete se tam přes naše stránky kiss.cz. No a pokud máte třeba výbavu na zimu až, tak rozhodně doporučuji jednu žhavou novinku, kterou taky na Kiss Shopu najdete, a to je Lampion s logem Rádia Kiss. Tak okoukněte všechno, co nabízíme, na kiss.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Pondělní večer stále je tady, ale Jukebox, ten už tady dlouho nebude. Já tady mám totiž připravenou poslední písničku a k ní tenhle vzkaz.
2: Ahoj, ahoj, tady posluchač Luky. Já bych poprosil zahrát písničku pro Markétku, pro kolegyni z dopravní společnosti Zlín Otrokovice a pro všechny kysáky, pro tebe do studia, písničku od Bena Kristová a přeji hezký večer.
1: Tak hezký večer, já přeju taky vám všem, i Lukymu, který vybral Bena Kristová, ale z Jukeboxu už je to všechno, tohle bude poslední Jukeboxový song, ale pokud budete poslouchat v noci, tak mezi půlnocí a 6 ráno bude Jukebox noční a to s vámi bude Lenka. A než Lenka přijde, tak si dáme takové malé opáčko dneška. To nejlepší mezi 22 a půlnocí, tak stále hezké pondělí. Tohle

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá non-stop. Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší na Radio Kiss.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Tím, že dneska začal nový týden, tak to znamená, že čas mezi 22. a půlnocí vyplníme tím nejlepším z toho dnešního dne. Tak díky moc, že posloucháte, a pokud jste neslyšeli dneska naši ranní trojku, tak poslouchejte pozorně v této hodině, protože uslyšíte například, jak Míša s Patrikem hádali název písničky, ale hádali jste i vy, protože oni neuhádli. A taky uslyšíte, jakou výzvu tenhle týden bude plnit naše ranní trojka.
0: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
2: Řekli jste si o to už v září a průběžně posíláte svá přání, co bychom pro vás měli udělat, a každý týden vybereme minimálně jednoho z vás a plníme. Na co si spontánně vzpomeneš, Patriku? Jedna věc.
3: Na minulý týden, kdy jsme podepisovali auto posluchačce.
2: To bylo skvělý. Co ty, Míšo?
4: Na projížďku na motorce.
2: Ano. Nebo když jsme vrátili do hry lepší než originál, zaspívali píseň
3: Můj čas.
2: Žádost o ruku.
4: Ano.
2: Live tady na Kisu.
3: Obrovskou samolepku metr na metr jsme poslali posluchačovi.
4: Jo.
2: Nebo když jsme tady oslavili 18. narozeniny našeho posluchače a měli tu speciální DJský set.
4: Ještě stále máme ve hře památníček, který tady všichni vybarvují, protože jsme dostali za úkol namalovat sami sebe.
2: Vemte si, že tam je každý z nás. Každý jsme namalovali sami sebe do toho památníčku. Tohle fakt bude mít. To budem snad, doufám, jako krásný efekt v tom, že bude nadšený ten posluchač.
4: No to bude, protože co nakreslil DJ Bejslikr?
2: To malovali jeho děti, ne?
4: Já si myslím.
2: No já nemám co říkat, mně se to taky moc nepovedlo. Snaha byla. Hele, pojďme. Další přání, které chceme splnit tento týden.
5: Ahoj, tady Luboš Říčína. Co takhle výzvu odvíst moji dceru do 4. třídy ráno vaším autem i s nějakým moderátorem od vás. Díky, Luboš.
2: Osobní odvoz, jo. Hele.

0: prostě takový ty mikrofony, mobilní studio s sebou, aby jsme mohli vysílat s tebou.
1: To by bylo dobrý.
2: Patrik nedávno našemu posluchači volal, aby to domluvil.
3: Tohle přání furt platí.
4: No určitě, určitě.
3: A vy když jedete s dcerkou do školy, tak nás ladíte, zná nás vůbec.
4: No určitě, vždycky zavolej tam 7 hodin na to.
3: Ne, takže 7 v 7 hrajete spolu.
4: My jezdíme každoročně jezdíme na ten, že ona má sáč, protože jsme z Jičína, jo. A několikrát jsem s tebou vyfocený a to, a s tím, že vždycky, no já už si beru velká a chci s váma taky jezdit.
3: Nekecej, to je hezky. No, takže velká faninka Kisu by se dalo říct.
4: No určitě.
3: To je
4: určitě
3: pěkný.
4: Chci koupit už i tričko.
3: Heleď, Luboši, obrandovaná dodávka Rádia Kiss je připravená. My moderátoři jsme taky připravení, takže se můžeme domluvit a tvou výzvu teda přijímáme. Co ty na to?
4: Určitě, super.
3: Abychom to ještě vyšperkovali, tak mě napadlo, ty jsi mluvil, že dcera by chtěla tričko, tak tričko je samozřejmostí, ale ano. Co má dcera ráda za svačinu, protože ke škole patří svačina, že jo, tak nějaký rohlík chleba, něco, co?
4: Jako ona jí takový ty sýr a křup ráda, jo, mm-hmm. A takhle jo, a jinak jako jí všechno, zeleninku jí dává mrkvičku a takový, takže...
3: Luboši, tak jo, tak zařídíme, přivezeme, domluvíme ještě detaily, já ti dám vědět a budem se na vás těšit.
4: Určitě, moc krát děkuju.
3: Tak jo, měj se hezky, ahoj.
2: Luboš nadšený.
1: Ty, já si myslím, že se převlíkne za školáka a jede s náma.
3: Já bych řekl, Luboš nadšený, určitě.
2: No počkat, to pojedete, ne? Dodávku máme velkou.
1: No to jo, ale musíme dovíst jeho dcerku do školy, ne jeho.
2: No jasně, tak
1: počkej, jeho vezeme do práce taky.
2: Klidně,
3: můžem.
2: Zařídíme cokoliv, vezeme i mobilní studio, takže budeme ve spojení. Nakonec jsme to rozdělili, takže já budu tady ve studiu, Míša s Patrikem jedou, holky ze sociálních sítí, kameramani a tak dále, takže si to ve čtvrtek, tento čtvrtek užijeme.
3: Pojedeme až do Jičína a odvezeme posluchačku do školy.
5: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
5: Každý všední den
6: od 6 do 10.

0: To nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Po celé republice se teď ve velkém cestuje, možná nás máte v uších, ve sluchátkách, stejně kde v autobusu, v tramvaji, v metru, ve vlaku, kdekoliv. Viděl jsem teď video jednoho influencera, který dělá první poslední pro to, aby zaujal a povedlo se mu to. On se vydává za jakýhosi rapovýho freestylera. Jo. Normálně má 360 stupňovou kameru, takže pro ty, co by nevěděli, tak to natáčí prostě úplně všechno. A on si potom vybírá jednotlivý záběry, protože když to spustí, to něco, tak opravdu ty lidi, kteří v tom autobusu jedou, se nestačí divit.
2: A co teda spustí?
1: On přijde k lidem a zeptá se jich, aby mu řekli tři náhodní slova. A že je tak dobrý, že pustí si k tomu muziku a začne rapovat. Jo, prostě freestyle, prostě jako vymyslí cokoliv.
3: Hezky. Dobrý.
1: Mám tu nahrávku, video ještě lepší, protože pak jsou tam ty záběry těch cestujících, který netuší. Je to v angličtině, on teď přijde za nějakýma klukama, autobus je narvaný a zeptá se jich na ty tři slova.
4: Hello guys, I'm freestyle rapper, give me please three words and I start freestyling.
5: Mushroom,
4: chicken gun.
5: I don't know.
1: Jo, takže mushroom, chicken gun, I don't know. A tady na to, že on jde jako vymyslet nějaký repík, pustí si muziku a jede.
4: I don't know, let's go.
1: Teď už to chce to video. A teď dělá tohle na celý autobus. Lidi nechápou, co se děl. Lemí se celý autobus lidi.
2: Patriku, potřebujeme českou verzi.
6: 5 minutes later.
1: Jaký chceš slovo?
2: Třeba slunce.
1: Slunce, já dám Kiss a třetí slovo?
2: Třetí slovo, rádio.
1: Rádio, Kiss, slunce, rádio. Tak jo, Patriku, je to na to kde. Na začátku neheke jako to. Máš by jako rapper.
7: Já jsem se smát. Jiggy. Jo.

0: Umí si představit, ne, že bys sám jel v autobusu a tohle začal dělat?
1: Jste tu se mnou dva a já jsem rudý jako rajče.
2: Já za tebe taky.
3: Raní kis. Raní kis. Každý všední den od 6 do 10.

0: To je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Nazdar, Ošťáku.
2: Já to nechci.
1: My jsme vám tady vyprávili o jednom reperovi, který teď boduje na sociálních sítích, protože je to vlastně tak jakovej prank, jo. Říká lidem, aby mu řekli náhodný slova a on je tak dobrý, že si vymyslí text, pustí si muziku, je v autobusu, ten je narvaný, teď se to natáčí, má tu 360 stupňovou kameru, to si nikdo ani nevšimne. Ani neví, že i když je vlastně za zády toho dotyčného, je natáčený, ano. Že jo. A on právě potom používá ty reakce lidí, kdy začne se jako rozjíždět, což bys čekal.
3: Jo, ano.
1: Ale z toho je potom, no to dělat nebudu. Protože to by tady Míša zneužila. Ona si tě totiž vystřihla, víš?
2: Mně to je naprosto jasný.
1: I bez toho bedu, jo? Jenom ne. Si poslechni sám sebe. Nebo takhle, já vám jenom chci ukázat, co máme v našem vysílacím počítači. Takhle to začalo Míšou. Potom měla trošku větší výkřik,
3: jo.
1: Ale to bylo při nějaký sportovní akci.
3: To bylo tady, když jsme byli opřený vozeď a měli jsme vydržet v takovém jakoby sedu co nejdýl.
1: No a teď tu máme Patrika.
4: Jo, jo, jo, já, aho, aho, aho, já, aho, aho.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Takže bych vám měl přečíst jeden text konkrétního slavného hitu a vy byste měli poznat, o co se jedná. Jste ready?
2: Ano.
1: Jo. Nezapomeňte napsat to, jo? Neříkat to hned nahlas.
3: Dobře.
1: Kdyby náhodou jste nevěděli, posluchači budou ti, kteří vám řeknou, co to vlastně je.
3: Dobře.
1: Break this. Break that. Don't break this heart in me. Come. I need you, girl. You are my reality. Come, be my lover with your warm body. No more. No more. I can't stand it. No more. No more. No more. No more. I can't stand it. No more! No more! I can't stand it.
2: Máš to, Patriku?
3: Mám.
2: Zkusíme to říct najednou.
3: Název hitu?
2: Název hitu?
3: Jo.
2: Dobře, tak 3, 2, 1.
3: No more!
2: Od koho? 3, 2, 1.
3: Fun Factory, já jsem právě nevěděl na 100%.
1: Takže?
2: Já si myslím Two Unlimited.
3: Ty mi tam taky hráli, ale řekl jsem Fun Factory, tak řeknu.
1: 210, 323, 323.
2: Ani jedno.
1: Radio Kiss, halo, kdo volá? A chce to nám dát Míša a Patrikovi. Nazdar!
4: Super. No nazdar, Roman, Patrik, Míšo, ahoj, Roman Boleslav.
1: Čau. Ahoj. Romane, od koho je tenhle song?
4: Two Unlimited?
1: Ne, taky ne.
4: Ne,
1: to už vím. Nevadí, měj se, Romčo, čau. Ahoj, jak byl rád, tyjo, že se dovolal. Radio Kiss, já tuší někdo, jaký vím. Text to byl, od koho to bylo?
5: Ahoj, Pájo.
1: Nazdar, Pájo. Labuš taky ne, i když to Be My Lover, já to chápu, jo.
2: Jo, jo.
1: Nedá se nic dělat, měj se, Pavlí. Ahoj.
3: Já už vím, už hele. Jsem
1: teď jsem zvědavý, jak vás dostanem. Každopádně já...
3: Mhm. Co je?
1: Úplně mi zmizel tablet.
2: Ale já ho pořád vidím.
1: Windows error. No nedá se nic dělat teda. Linky teda necháme. Lidi, teď jsem ten song hrál před 2 minutama.

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Načali jsme další hodinu, konkrétně hodinu 23. Takže už jenom necelá hodina nám zbývá z pondělka s datem 12. října a vy v ní uslyšíte, co se dělo dnes v odpoledním jumpu a taky uslyšíte dnešní moudro, které si přichystal Michal Kavalčík a taky pochopitelně i jeho dnešní téma. Tak na co, že se vás Michal dopoledne ptal?
2: Představte si, že se třeba ráno probudíte a na nočním stolku máte jeden jediný kouzelný předmět z těch slavných českých pohádek. Co byste si vybrali? Co třeba takový měšec ze tří veteránů? Čemu byste dali přednost a proč?
3: Kouzelnou lampu, toho džina, aby mi konečně vyčaroval nějakého normálního chlapa. No a zbytek na to už by jsem přišla.
4: Utržené sluchátko, protože to umí úplně všechno a pokud budu mluvit hlasem pana Nárožného, nemám co dodat.
5: První, co mě napadlo, byl Arabelin prsten, protože tím, když se zatočilo, tak sněl všechno, co si chtěl, anebo byl tam, kde potřebuješ.
2: Zasloužili byste si to všichni, ale u Daniela se mi líbí tento nápad.
6: Mně se líbí ten můj obyčejný život, ta moje obyčejná žena, ty obyčejný děti, ty obyčejný auto a ta obyčejná práce. Ale co bych si moc přál, to by bylo obušku z pytle ven. Protože já si poradím s každou dřinou, ale poradím si jen s málo kterým p***cem.
2: Já s písničkou
7: koudu
2: jako
7: ptáček.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den
8: od 10 do 2
0: na Rádiu Kiss.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Čerstvé moudro dne na pondělí. Holky, dámy, tetičky, sestřičky, babičky, budete mě dneska milovat. Tohle je moc krásné moudro dne.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: My ženy občas potkáme takového prince, že bychom raději brali toho koně.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den
2: od 10 do 2
0: na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Kysáci, my se teďka podíváme na benefity, a to jak studené, tak horké sprchy. Já vím, že spousta z vás jsou tady tací, kteří máte třeba rádi otužování. A právě teďka v těchto dnech právě otužování zase přichází. Nechci říkat do mody, ale je to ten čas, kdy
2: ale
1: se začínáš otužovat.
2: Ale hlavně pozor, dobrý s tím začít, kdybyste chtěli, protože tak. Ty teploty jdou vlastně pomaličku jakoby dolů, takže opravdu teď je to nejpříznivější.
1: No ale někteří z vás si rozhodně studenou sprchu neumí ani představit a jenom se jakoby voklepou, když o tom slyší. Nicméně my si řekneme benefity, jak ty studený, tak ty horký. Začneme u ty horký. Horká sprcha uvolňuje svaly, lépe spíte a smije z vás špínu a olej. Jo, víš, Rádě, kdybys potřeboval smejt olej ze sebe.
2: No ne, tak to je takový ten tělesný, takový ten mastný, takový ten lehký film, že?
1: Jo, dobře, já když třeba někdo má nějaký olejový lázně nebo něco.
2: No, třeba, rozumím.
1: Jo. No a benefity studené sprchy. Rozhodně tě probere, snižuje stres a zvyšuje testosteron.
2: Mhm.
1: Testosteron jako v těle zvyšuje, jinak toho moc na těle nezvyšuje.
2: Ale výborná studená sprcha je třeba v létě, když jsou parna.
1: Jo, typická.
2: A to prostě, i třeba když ve dvě ráno, blbě se převaluješ jako, nebo blbě se ti spí a dáš si tuhle tu sprchu, tak wow, nakopne tě to a jdeš a dospíš tu noc jako podstatně líp.
1: Problém je, když je ta studená sprcha nečekaná, že ty jdeš prostě stopnout si pod teplou sprchu a najednou ti třeba vypnou teplou vodu a máš šok jak blázen.
2: Až jsi namydlená.
1: Jsi
2: úplně jako, jo, všude ty mydlinky, ty jo, prostě a teďko najednou zoom. Možná se to tam někomu venku stalo.
1: Jo, studenou sprchu, mejdlo, to asi nejde úplně dohromady.
2: Tak u tebe mejdlo je malý zázrak, ale prostě, přátelé, teplá nebo studená, hlavně pro okolí, koupejte se.
1: Koupejte.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední jump.
1: Před malou chvílí jsme vám tady na Rádiu Kiss v odpoledním jumpu slíbili, že vám dáme takový krátký výčet zaměstnání, pro které byste se možná hodili, pokud takzvaně jakoby neradi mluvíte s lidmi. Což jako ve většině případů prostě v zaměstnání musíš, jako ať je to s kolegama, nebo vyloženě musíš vykonávat při své práci komunikaci s lidma. V těchto pracích to ale není. Může to být třeba takový astronom. Přijdete si zhruba na nějaký 2,8 milionu korun ročně.
2: To není vůbec špatný.
1: To je asi jediný zaměstnání, kdybych se snažila, tak chytla.
2: Jo, pozorovat hvězdy?
1: No.
2: To by mě bavilo.
1: Trošičku tomu ještě víc rozumět. Dále, pojďme se posunout. Třeba takový matematik. Jo. Uh-huh. 2,76 milionu korun ročně zhruba. Dále tady máme asi takový spíš jako rizikový zaměstnání a to je technik výtahu. 2,4 milionu ročně.
2: To bych pro veřejnost dělat určitě nemohl.
1: Já ne. Tohle by mohlo být docela zajímavý pro některý z vás a to je geovědec. To znamená, že vy studujete kamínky, skály, prostě šutry a tak dále.
2: Takže si chodíte někde po horách, to může být dobrý, aby žívám do mé plat.
1: Ještě to pak zkoumáš pod mikroskopem, taková vědecká jako záležitost.
2: Se nemusíš úplně potkávat s lidma, veď, to je dobrý.
1: Tam si přijdeš na 2,2 třeba milionu korun ročně. No a zbytek těch zaměstnání, tak je třeba softwarový vývojář, nechytám se. Inženýr počítačového hardwareu, nechytám se. A pak tady máme ještě, datový vědec. Takže...
2: Ne. Vůbec. Absolutně. A já rád mluvím s lidma. A některý vědí až moc dobře, že mluvím rád s lidma.
1: Mluvíš.
2: Moc.
1: Ale škoda, že ty milionky se za to moc nekutálejí.
2: Nejsou. Já furt mluvím.
1: Ale pojďte nám nějaký míč tam hodit. Co?
2: Co? Dva.
1: Dva.
2: Tři. A když šmere, tam jako nikdo musí být. Přece mezi váma. Kdo má fakt jako prachy na zbyt a pošle to nám s Magdou.
1: Jo. My si tady za to hezky popovídáme.
2: A my si za to koupíme auta a všude bude vaše fotka.
1: Ano. A u toho bublinka, jak my mluvíme.
0: Odpolední čas. Každý všední den. Od 2 do 6. Na Rádiu Kiss.

0: Dvě minuty po půlnoci a startují nám noční jukeboxy. Od mikrofonu vás zdraví Lenka.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Noční jubox.
1: Jubox. Hnedka dnešní noční juboxy začneme z Vostra. Na telefonu už je Mára. Ahoj Máro.
2: Ahoj Kis, zdravím tě.
1: Taky tě zdravím. Jak se máš dneska v noci?
2: Tak já se mám dobře, jelikož jdu z práce, tak se mám dobře.
1: Tak to se máš asi nejlíp, co to jde, protože spousta z nás je takhle na noční. Co ti zahrajeme na tu cestu domů?
2: Tak bude tam od ATB-ho, dáme si tam Summer, jelikož už je trošku ten podzim. Teď jsme momentálně 5,5 stupně, tak se trošku zahřejeme písní aspoň.
1: No je to strašný, já když jsem jela sem do rády a viděla jsem 6 stupňů na teploměru v autě, tak si říkám, no tak to snad ne. Takže souhlasím s tvým výběrem a pro koho to bude?
2: Tak budete to být do studia, do rána uteče.
1: Děkuji.
2: No a pro všichni, co mají noční a hlavně pro autobusáky do Prahy a jim to uteče taky. A...
1: No tak jo.
2: Tak to. A ještě mám takovou jednu dopravní info, jenom takovou rychlou.
1: Tak rychle, pojď.
2: Všichni, co jedete tady mezi Brzanama, Doksanama, je tam uzavírka mostu, do toho zákazu nejezděte, stojí tam policajti, vybírají to.
1: Dobře, děkujeme za info, posíláme ATB, ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Kysáci, připomínám telefonní číslo 210 323 323. No a na tenhle ten telefon se právě teď dovolal další volající. Kdo pak je tam?
3: Ahoj, tady Franta, ahoj.
2: Franto, ahoj, zdravím tě. Co ty, seš na noční, nebo taky jako předešlej volající úspěšně jedeš domů?
3: Ne, já nemůžu chrápat.
2: Aha, takže jsi doma a tak chilluješ, jak se teďka říká.
3: Jo, poslouchám rádio, no.
2: Okay.
3: Nemůžu chrápat, takže...
2: Tak ti něco zahrajeme. Co by to mělo být?
3: Hele, Modern Talking, Space Mix.
2: Ano, mám to tady připravený a pro koho to bude?
3: No, hlavně, jak to uteče tobě.
2: To si hodnej, děkuju.
3: Protože já nevím, kdy zaberu. Každopádně tohle si pustím na plný pecky, protože jsem rád, že nemám sousedy, takže mě nikdo nevynadá.
2: Tak to si užiješ doplnejch, ano?
3: A pro všechny řidiče, ať jim to uteče.
2: No tak jo, pojďme si to rovnou dát. Mother Talking a Space Mix. Měj se hezky a ahoj.
3: Taky.
2: Ahoj.
3: Měj se, ahoj. Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

4 minuty po půl jedné, kysáci, já vám přeju krásnou noc. Dneska klasicky až do 6 hodin do rána noční juboxy, takže doufám, že si to společně užijeme a pokud nespíte stejně jako já, tak v tom jsme společně. No a pokud byste dneska v noci chtěli slyšet vaši oblíbenou písničku, tak jenom připomínám telefonní číslo 210 323 323, to je jedna možnost, jak se spojit, a druhá možnost, že mi nahrajete přes apku Radia Kiss hlasovku, já tady hlasovku pustím a splním to, co chcete nechat komu zahrát. Je to naprosto jednoduchý, takže pojďme na to. Teď už Marky Mark a Prince Italo Joe United. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Kysáci, jdeme na další song na přání. Na telefonu Martin. Ahoj, Martine.
2: Ahoj, ahoj, Leni.
1: Já tě zdravím. Co jsi tam vybral za písničku? Co zahrajeme?
2: Potřeba bych slyšet dneska Gigiho.
1: Gigiho. No jasný, je to tam připravený. A komu to zahrajeme?
2: Pro všechny, kdo nespí, a pro moje makače Romana Hechta, Maria Brose a Alkajdu Miloše.
1: No tak ještě, že máš takovýhle makače, a já posílám song. Měj se.
2: Díky.

0: ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Ještě stihneme i jednu písničku na přání před jednou hodinou raní, a to od Oťase.
2: Čau, Kylení, prosím tě, pust mi tam od China Bakera GIF. Bude to pro mě, mám po odpolední, odpočívám všem ostatním kysákům, co už taky nejsou v práci, ať užívají toho pochmurného počasí. I to bude do studia. Tak jo, zdraví tě moc, Oťas, ahoj.
1: Sean Baker, Malou a song GIF, pojďme si to dát, kysáci.

0: Dvě minuty po jedné hodině a na Kissu se samozřejmě nespí. Pojďme si dát DJ Boba, There is a party.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Taky rád si připomínám telefonní číslo 210-323-323. Stačí vytočit a přát si nějakou vaši oblíbenou písničku, je to naprosto snadný, nebo můžete využít aplikaci Rádia Kiss, poslat mi hlasovku. No a teď tady mám jedno přání od Tomáše. Ahoj, zahraj nám prosím s kolegou na noční song od Rihanny Don't Stop the Music. Díky a zdravíme kysáky Tom a Váša. Já myslím, že tahle ta pecka od Rihanny z roku 2007 si zaslouží svoje místo tady u nás v nočních jukeboxech, tak si to pojďme rovnou dát.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Jdeme kysát si na další písničku na přání, na telefonu, další volající. Kdo pak je tam?
2: Ahoj, tady Tomáš.
1: Ahoj Tomáši, já tě moc zdravím. Jak se máš dneska?
2: Tak na noční, tak jde to.
1: Jde to, ale trošku to dře to, co? Nebo dobrý?
2: Jde to. Za mě svařuje robot, takže celkem to jde.
1: Ještě jednou?
2: Za mě svařuje robot, automat.
1: No tak dobrý, tak jenom dohlížíš na robota.
2: Tak nějak, ale musíš ho krmit něčím, takže aby svařoval.
1: Tak ho nakrmíme nějakou pořádnou muzikou, co ty na to?
2: Jasný, tak si dáme Linkin Park, Numb.
1: Dobře, a pro koho to bude?
2: Pro všechny, co jsou na noční. Budem to nějak pro...
1: Rozdělovat, prostě pro všechny.
2: Prostě pro všechny, kdo dělají noční a...
1: No tak jo.
2: Ať jim to uteče.
1: Tak jo, pojďme na to, tady Numb, měj se krásně a ahoj.
2: I taky, díky, ahoj.

Dohrála nám Miley Cyrus, máme půl druhý, já vám přeju krásnou noc, kysáci. A dneska na Instagramu, na svém profilu ve storíčku, jsem se vás ptala, jestli máte nějakou písničku, kterou máte spojenou s podzimem. Protože co si budem povídat, vánočních songů všude hromada. Za chvilku je tady máme letních songů a letních písniček, který máme právě se sluníčkem a s teplem spojený, je taky spousta. Ale mě zajímá, jestli máte nějaký písničky, který máte spojený s podzimem. Takže pokud jo, dejte mi vědět klidně přes apku Rádia Kiss a můžeme si tady nějaký pustit. Pokud tedy to nebude, co to jsem tam měla za odpověď na Instagramu ve storíčku, třeba nedvědi a tak, to úplně asi tady nezahraju, ale třeba tady něco vyčarujeme. A jdeme na další songy, už za chvilku písnička na přání, jenom připomínám telefonní číslo 210 323 323. Kiss. Radio

0: do 6 do 7 hodin do rána, takže ty už to máš fajn. A co ti zahrajeme teda na cestu?
1: Prosím, Ozone.
0: Dragostarin Tej, naprostá klasika.
1: Jasný.
0: Máš nějaký vzpomínky na tuhle tu písničku?
1: No, bylo mi nějakých 8, no.
0: 8?
1: Takže taková dětská láska, dětský písničky, no.
0: Naprosto chápu, já teda byla už o pár let starší, ale prostě to frčelo v té době. Tuhle písničku podle mě znal úplně každej. Takový to znal, neznal, jo, protože ty slova, já jsem si je vymýšlela. Já zpívala, co jsem slyšela.
1: To já jsem měla to samý.
0: Tak to máme stejně. A komu ji věnuješ?
1: Tobě, pro všechny, co poslouchají, a pro moji úžasnou rodinu.
0: No tak jo, pojďme si to dát a já ti přeju, ať šťastně doješ domů a hurá do postele. Měj se.
1: Tak jo, díky, ahoj. Ahoj.

Vyhrajte v ranním kysu dárkovou tašku plnou dobrot od čokoládovny Janek a čertovský adventní kalendář v celkové hodnotě přes 5000 korun.

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Tentokrát se podíváme na nějaký další vaše hlasovky. Jedna tady čeká od Pavla.
2: Ahoj, tady Pavel. Já bych si chtěl nechat zahrát něco od Pavla Celty. A bylo by to k tobě do studia a taky pro Páju na benzínku, ať jí to tam rychle utíká. Ať už jede taky domů spinkat. A taky pro všechny řidiče, taxikáře a všem šťastnou cestu. Kolama dolů a antenkou nahoru. Ahoj, Pavel.
1: Pájo, co si takhle dát? Pavla Celtu a Pokáče se songem Písnička. Právě teď na Rádiu Kiss.

0: Jsou tady dvě ráno a já doufám, že se máte krásně až do 6 hodin. Jsem tu s vámi, tak jdeme dál.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.